0: Zlídlo, výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty,
1: pak hrnky,
0: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Ladíte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači, jste na těch správných vlnách a v ten správný čas, protože začíná pořad Na osobní notu s Mirkou Časarovou. Kdybych měla vybrat jenom jedno slovo, které charakterizuje mého dnešního hosta, tak to asi bude všestrannost. Pohybuje se samozřejmě v hudební oblasti, ale je v ní velmi rozkročený do všech možných stran. Je to dirigent, skladatel, klavírista. Jako skladatel má na svém kontě symfonie, opery, koncerty, scénickou i komorní hudbu, balet, ale také filmovou hudbu. Jako dirigent spolupracuje s předními orchestry a pokud se nepletu, tak i skvěle maluje. Dnes se mnou ve studiu sedí renesanční člověk Jan Kučera. Honzo, vítej.
1: Děkuju za pozvání, dobrý den.
0: Honzo, kým se cítíš nejvíc?
1: No, jako těch inspirací, Mirko, nebudu přestírat, že se neznáme, že si tykáme, protože jsme spolu taky dělali několik projektů, tak já si myslím, že se všechny hezky doplňují. A to je to, co mám já rád, vždycky si odskočit do toho světa skladatelského, do světa dirigentského. Snažím se udržovat i jako klavírista, jak jsi zmínila, protože to je můj nástroj, na který hraju v podstatě od dětství, od 3 let. Tak všechno tohleto se navzájem inspiruje a ovlivňuje.
0: Když skládáš, přináší ti to třeba stejné pocity, jako když diriguješ, nebo je to tam jiné?
1: No, já bych řekl, že oba dva ty obory jsou docela asociální, že dirigent je sám, skladatel je taky sám. Dirigent jede na zkoušet nějaký program, je na hotelu sám, dopoledne je zkouška, odpoledne jsem vždycky využíval nebo využívám na tom hotelu právě ke psaní, protože je potřeba ten čas využít. No a když mám teda komponovat sám, tak skutečně si ten den naplánuji, takže prostě v 8 vstanu a začnu psát a někdy najednou je půlnoc a ani nevím, jak se to stalo, protože je tam jakýsi eifr nebo taková vášeň prostě, že zapomenu na čas a je potřeba to prostě vysedět, vezme si to hodně času.
0: A vyhovuje ti to být sám? Jsi spíš samotářský typ nebo jsi společenský?
1: Já jsem, můžu říct, společenský typ, samozřejmě mám rád lidi, mám rád život, muzikanty, herce, prostě to je potřeba samozřejmě kompenzovat. No právě to je ten čas strávený o samotě mnoha dní a mnoha hodin, tak je potřeba na ten život opravdový nezapomínat.
0: A dokážeš si ho užít, ten opravdový život?
1: No samozřejmě. A samozřejmě je to tak, že potom je to krásná taková odměna za to, když ta hudba zazní s kolegy živě, to na pódiu zahrajeme a třeba to i hrají rádi, tak to je samozřejmě skladatel v 7. nebi. A když se to líbí i lidem a dají mi to třeba najevo, no tak to je, co si víc přát, to je nejhezčí odměna.
0: Pojďme teda začít rovnou poznat Jana Kučeru takového, jaký se neprezentuje neustále na pódiích nebo ve svých skladbách. Jak odpočíváš nejraději?
1: No bude to znít možná banálně, ale prostě ta muzika mě naplňuje pořád. Já to beru i jako svého koníčka. A prostě to je, myslím, že největší štěstí, když nedělá něco, co nebere jako práci nebo zaměstnání. Já to takhle skutečně mám a jako snažím se samozřejmě nějak relaxovat, malinko třeba sportovat, ale tam jsou velké rezervy. Ale opravdu ta muzika mě naplňuje od rána do večera a řekl bych, že s přibývajícím věkem ta vášeň se ještě stupňuje, že skutečně se dokážu, řekl bych, víc a víc dojmout hudbou, kterou slyším a užít si ji jako posluchač, jako třeba řadový posluchač. Nesnažím se jí za každou cenu analyzovat jako dirigent nebo skladatel. Nechat to na sebe zapůsobit prostě.
0: My jsme si v úvodu pouštěli první větu ze tvé první symfonie, kde vznikl popud napsat symfonii. Bylo to na zakázku, anebo to byla třeba tvoje touha stvořit takovýto typ díla?
1: Tohle zrovna byla skladba, kterou jsem nepsal na zakázku. Psal jsem si ji docela dlouhou dobu takzvaně do šuplíku. A potom, když přišel covid, tady je ta nešťastná doba, tak jsem měl vlastně dost času ji dokončit. Takže tam jsem ji dopsal a je to jakási podsta mému rodnému kraji, protože má podtitul Šumavská a je, řekl bych, bytostně programní. Každá ta věta popisuje nějaký konkrétní, buď můj zážitek z dětství, nebo konkrétní místo na Šumavě. A možná, že i třeba pro posluchače by bylo zajímavé si poslechnout tu, nebo přečíst tu anotaci, kterou jsem k té jednotlivé větě napsal. Lze to dohledat. Prostě ta hudba v tomto případě popisuje nějakou konkrétní situaci nebo děj.
0: My jsme poslouchali v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který si ty dirigoval, první větu, která se jmenuje Šumava umírající a romantická. Tak co v této větě umíralo a bylo romantické?
1: Tato věta je jaksi volně podle Josefa Váchala, což byl samozřejmě spisovatel, malíř, který měl k Šumavě krásný vztah a vytvořil knihu, která se takhle jmenuje. Takže já jsem si tedy ten název od něj vypůjčil. Je to jakási podsta nebo reminiscence na tuhletu jeho tvorbu váchalovskou, kdy ta Šumava je taková stará, pradávná, pralesní, trošku strašidelná a ten Váchal to v těch obrazech má. Když se na ty obrázky podíváte, tak oni jsou, tam to vždycky z toho křoví vystupuje nějaké strašidlo třeba, je to velice magické, bych řekl. Takže to je taková ta stará, starobylá Šumava, v podstatě bez lidí, v podstatě to je jenom ta příroda.
0: Tak pojďme teď k další tvé hudbě. Máme tu první větu z klavírního koncertu. Opět Symfonický orchestr Českého rozhlasu, ale Jan Kučera, ne co by dirigent, ale co by klavírista.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla první věta z klavírního koncertu, který napsal Jan Kučera, ten se také chopil klavírního partu. Společně s ním jsme poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který dirigoval Tomáš Brauner. Honzo, napsal jsi to schválně těžký?
1: Řekl bych, Mirko, naopak. Napsal jsem si to tak, aby se mi to dobře hrálo. A já přiznávám, že skutečně nedosahuju virtuozity typu Lukáše Vondráčka geniálního, který by tady ten koncert zahrál prostě v podstatě z listu. Já jsem chtěl prostě si to zahrát sám z toho důvodu, že nechci zanedbávat klavír, tak jsem poprosil svého milého kolegu Tomáše Braunera, se kterým se známe strašně dlouho ještě od konzervatoře a ten to skvěle natočil. Tak já jsem samozřejmě s určitým ostychem předstoupil za ten klavír před kolegy ze Sočru, se kterými se taky znám strašně dlouho a děkuji jim tímto za trpělivost. Tak občas jsme stříhali, protože přece jenom jako hrát na klavíry potřeba fakt na to cvičit a potom už třeba při páté, šesté, jaksi klapce nebo červené, když natáčíme, tak už ty síly ubývají. Vlastně nemám prostě tu rutinu, jako mají virtuózové, tak nějakým způsobem se nám to snad podařilo natočit. Já si myslím, že ten koncert je takový hravý, rozverný. To byla moje představa.
0: Pojďme teď na chviličku k Janu Kučerovi jako skladateli, protože je spousta věcí, které by mě zajímaly. Ty jsi říkal, že to musíš vysedět. Takže to není tak, že by tě pán Bůh najednou obdařil nějakou myšlenkou, nějakou inspirací, nějakým nápadem. Ne, prostě si fakt sedneš k tomu stolu nebo k počítači, nebo nevím, jak pracuješ a opravdu se to začne rodit, když začneš pracovat?
1: No, ono to je taková hezká romantická představa, že ty skladatelé mají můzy a že to k ním přijde ze zhora a mluví odkud. Ano, do určité míry jsou tam věci, které jsou nevysvětlitelné, kdy prostě něco nám jako přijde, nějaký motiv. Já třeba mám takový systém, že jdu po ulici a třeba fakt se nějaký motivek se mi tam objeví někde, tak si to hned natočím na telefon, abych ho nezapomněl, ale potom samozřejmě s tím motivkem je potřeba pracovat a skutečně ho rozvinout, aby třeba to dalo dohromady nějakou smysluplnou větu. Samozřejmě je pěkné, když mám zakázku nebo objednávku na tu skladbu, ať už třeba na balet nebo na operu a už vím konkrétně, jakou situaci třeba tou hudbou mám vystihnout. Což je vždycky dobře, když spolupracuji s choreografem, který má třeba představu, co se tam přesně odehrává a dá mi jakýsi návod, jakési libreto, že teď potřebuju třeba 3 minuty souboj mušketýrů, řeknu. Tak to už se mi vlastně dobře potom naplňuje, že nemůžu jako jenom tak fantazírovat, psát si cokoliv, ale ctít to libreto. Tak to je hezký návod. To je stejně taková hudba k filmu třeba.
0: Přichází třeba nejprve ta melodie, nebo přichází už nějaký, že to píšeš pro konkrétní nástroje, které třeba zrovna vystihnou tu situaci?
1: Řekl bych všechno dohromady a strašně rád vidím za těmi konkrétními nástroji konkrétní lidi a pokud možno své přátele, protože je jich spousta okolo mě, k mé velké radosti, virtuózů svého nástroje. Takže už když píšu tu kuličku, já píšu všecko v ruce, jsem takový trošku staromódní, nepracuji s počítačem, tak už za tou notou vidím toho konkrétního přítele, který to bude hrát. Tak to je hrozně inspirativní.
0: To znamená, že pak tvoje rukopisy někdo přepisuje třeba jako do počítačů
1: ano,
0: a takhle?
1: Ano, já mám notografa vynikajícího Matěje Vodu, kterému pošlu skeny, on mi potom posílá už hotové noty ke korekturám, je potřeba už to jako doladit technicky a mě to takhle prostě vyhovuje, je to svým způsobem dobré soustředění, ten papír a tuška pro mě.
0: Píšeš vždycky na stejném místě, třeba já nevím, doma u stolu, máš své místo, anebo můžeš psát i na těch hotelích právě, nebo třeba, já nevím, v restauraci?
1: No, potřebu k tomu samozřejmě klid, to je určitě, asi ta pracovna moje je ta nejzásadnější, ale samozřejmě potom, když už třeba tu skladbu mám načrtnutou nějakým klavírním, řekněme, výtahu a mám ji pak instrumentovat pro symfonický orchestr, tak to už je taková trošku víc technická práce, než ta jaksi tvůrčí, skladatelská. Samozřejmě i při té orchestraci tam přibývají protihlasy a hrajou si s barvama nástrojů a tak dále, ale už mám ten návod, už mám jakousi skicu, tak na to už vlastně nepotřebuji až takový klid.
0: Pojďme si tedy teď poslechnout opět nějakou tvoji hudbu. Máme tu tvůj houslový koncert, na housle hraje David Pokorný a společně s Davidem Pokorným posloucháme Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Vše diriguje Jan Kučera.

0: Na Radiu Klasik Praha nám dozněla třetí věta z houslového koncertu, který napsal můj dnešní host. Tím je skladatel, dirigent, klavírista, prostě renesanční člověk Jan Kučera. Na housle hrál David Pokorný a s Davidem Pokorným jsme ještě poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, vše pod taktovkou Jana Kučery. Honzo, dalo by se říci, který žánr píšeš nejraději? Máš něco svého oblíbeného?
1: No, ono se to, ty žánry, tak v mém případě trošku tak prolínají, míchají. Samozřejmě budu psát trošku v jiném žánru hudbu pro filmovou detektivku a jiná hudba bude pro, řekněme, dětské představení nebo pro divadlo, které má být rodinného charakteru. Třeba jako jsme teď dělali nedávno v Národním divadle Barona Prášila. Tohleto představení samozřejmě všechny zvu. Ačkoliv je vyprodané teď k mé velké radosti, ale myslím, že v další sezóně už zase ty lístky budou. Tak tam se ty, zrovna tady v tom konkrétním představení, se ty styly docela míchají. Je tam i hudba, řekněme, taková postromantická, kterou mám nejradši. Samozřejmě využívám ty prvky 20. století všech těch skladatelů, které miluju. Ono se to prostě navzájem tak všecko ovlivňuje a navazuje. Myslím si, že říkal bych tomu plagiátorství, nebo že člověk někoho vykrádá, ale řekl bych, že chytří skladatelé všichni si brali to nejlepší z těch velkých mistrů, kteří byli před nimi. A já se za to nestydím se hlásit k těm mistrům, který miluju a který jako uvádím i jako dirigent samozřejmě, takže potřeba ty partitury znát do poslední noty. A takže žánry, nevyhýbám se žádným žánrům. Mám rád jazz, mám rád i do jisté míry folklor, prostě všechno tam lze vystupovat.
0: Já na tobě nesmírně obdivuju, že i ty té nejmenší formě dáš tu největší péči. Já mám totiž s tebou spojenou krásnou vzpomínku. Jela jsem se svým kolegou autem a on mi říkal, a teď ti něco pustím. A zazněla, a kam jde cesta.
1: Aha.
0: A to bylo moje první setkání s tebou a já jsem mu říkala, Ježišmarja, to je něco tak překrásného, to mi musí zahrát někdo na pohřbu. A kolega říká, víš, a to je vlastně jenom taková v uvozovkách obyčejná písnička, scénická hudba k jedné divadelní hře a naspíval to Adam Plachetka, fantasticky nahrál to Epoch Quartet a Adam Plachetka už si to tu vybral jako skladbu, už to tady pouštěl, Dan Klánský mi to pouštěl, takže prostě je to vlastně malá píseň, ale pro mě nabrala gigantických rozměrů.
1: Tak to mám radost, děkuju za kompliment. Skutečně to byla původně písnička pro divadelní představení Jepes v Ršku, které jsem psal pro Divadlo na Jezerce, se kterým taky spolupracuji už mnoho let. Už jsem tam dělal asi 10 nebo 11 scénických hudeb v průběhu těch let. S Honzou Ručínským velmi rád spolupracuju a vždycky v tom představení byla třeba nějaká písnička. Tak tady to zpíval toho Jepého Radek Holub tehdy a říkal, no, když se dozvěděl, že to má zpívat po něm Adam Plachetka, tak říkal, tak mu pošli tu referenční nahrávku, ať ví, jak se to má zpívat. Tak to já mám rád, že se ti líbí. Ona je opravdu dojemná, ten text je dojemný a jsem rád, že jsem tou hudbou mohl textu posloužit.
0: Ano, to si řekl moc krásně, protože mám pocit, že u tebe v hudbě postrádám, a to v dobrém slova smyslu, takovéto ego, protože hudbě by se opravdu mělo často sloužit. Jaký je tvůj názor na to?
1: Děkuji opět, že to říkáš. Já se snažím myslet na posluchače. Nezastírám to. Jsou skladatelé, kteří říkají, že jim to jedno, jestli se to lidem líbí nebo ne, a píšou si pro sebe. Já jim to do jisté míry nevěřím, protože každý toužíme po úspěchu a aby naše práce byla vidět. Takže to mi přijde občas trošku nabubřelé, nebudu nikoho jmenovat, ale prostě ty hlasy občas lze zaznamenat. Já se snažím o to, aby ta hudba byla sdělná. Prostě to je, myslím, asi to slovo, které to vystihuje nejvíc, aby nebyla příliš přeintelektualizovaná. Hudba má tu moc právě, aby nás přenesla do nějakých jiných světů, než jenom do toho, který žijeme my, a dala prostor fantazii. Tak to si myslím, že je jeden z úkolů hudby.
0: Ty jsi i častým autorem filmové hudby. Máš za sebou teď, myslím, dva velmi skvělé projekty, které zabodovaly i, alespoň myslím, jeden z nich zabodoval na, nebo oba dva na Českých lvech, teď bylo předávání, a to byl film Máma a Life. Oba dva jsou s Jiřím Strachem, teď si nejsem jistá.
1: Ano, oba dva režíroval Jiří Strach. K mé velké radosti si mě vybral jako skladatele už zase do dalšího projektu. A to byl náš první film. Ten film Máma, já si myslím, že se velice povedl. Nešel do kin, byl to teda televizní film, ale myslím, že ty ohlasy jsou nad očekávání krásné, protože ten film řekl bych, je velice dojemný a citový. Myslím, že takových filmů už se tolik netočí. Myslím, že má trošičku inspirace filmy Karla Kachyni, což mi i ten Jirka říkal, že to má být kachyňovský film, a podle toho vlastně i mě požádal o tento druh hudby, která má být dojemná, ale zároveň i vlastně v podstatě romantická, protože ten příběh, pokud si ho posluchači vybaví, tak je vlastně do jisté míry dobrodružný, ale bohužel smutný.
0: Jak vzniká filmová hudba? Ty můžeš psát vlastně, že ti jenom řekne, ať je to dojemné, anebo už třeba vidíš nějaké konkrétní scény a můžeš na ně tvořit tu hudbu, aby právě mohla lépe sloužit.
1: No, vzniká to tak, že já dostanu sestříhaný film na flešce nebo do počítače bez hudby. Už tam je všechno, dialogy, potom se třeba přidávají už jenom ruchy další, ale tady ten syrový materiál já dostanu s timecodem a v podstatě doma každou tu vteřinu řeším, co se tam vlastně jako by mohlo hudebně odehrávat a co by mohlo, znova použiju to slovo, posloužit tomu filmu nebo té situaci, aby hudba tam, kde má zaznít naplno, tak aby zazněla naplno, tam, kde má být jenom v podkresu, aby nerušila dialogy. Takže je to taková trošku mravenčí práce, která si vezme taky spoustu času, a potom na tom výsledku je to snad znát, že je tomu daná ta péče. Já se o to snažím, aby každá ta vteřina tam měla nějaké opodstatnění. A takže zkouším si tam nasazovat takzvaně různé hudby svoje. Někdy ku podivu třeba do dojemné scény může být hudba veselější, do kontrastu. Tohle to všechno v tom filmovém jazyce funguje nádherně, ty kontrasty. Takže vždycky mě ale překvapí, jakým způsobem obrovským ta muzika ovlivní to, na co se díváme. Když si to pustíte, zkuste to někdy doma si pustit jakýkoliv film úplně bez zvuku nebo bez hudby, tak se na to kolikrát skutečně nedá dívat. A hudba fakt má tu moc to nevyslovitelné vyslovit nebo doslovit, posloužit příběhu opět.
0: Ano, je to tak a úplně může změnit názor na tu situaci.
1: Absolutně.
0: Může to být nějaká tragédie, a když tomu pustíš groteskní hudbu, tak je z toho najednou groteska.
1: Přesně tak, přesně tak. A tohle to mě na tom strašně baví. My jsme měli s Ondřejem Brouskem i takový pořad, s Vokem jsme dělali pořad pro děti, kde jsme měli plátno a orchestr živě hrál různou hudbu na stejnou smyčku, na stejnou situaci. Mm. A bylo to někdy jako velká legrace, protože ta scéna se úplně promění.
0: To muselo být obrovský úspěch, obzvlášť třeba u dětí.
1: Ano, smáli se naší radosti.
0: Jsi také autorem ticha, řekneš, a tady na tu scénu nebude žádná hudba? Nebo to je věc režiséra?
1: Samozřejmě, my s režisérem o tom diskutujeme a to ticho je samozřejmě úplně perfektní výrazový prostředek, nechat ty herce to dovyslovit, dohrát, ale o to víc potom třeba ta hudba vynikne, když zazní. Jeden z příkladů je třeba film Trosečník s Tomem Hanksem, když si vybavíte, tak on se ocne sám na ostrově a tam nezní vůbec žádná hudba, je tam jenom šum moře a maximálně křik ptáků, ale v jeden moment Alan Silvestri tam tu hudbu použil na pár vteřin a má tam obrovský efekt, tak to je jeden takový příklad, jak lze s hudbou pracovat.
0: A my si teď pustíme filmovou hudbu. Je tu film Máma, autorem je Jan Kučera.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla filmová hudba. Jednalo se o ukázku z filmu Máma. K němuž psal hudbu můj dnešní host, kterým je skladatel, dirigent, ale také klavírista Jan Kučera. Honzo, já jsem se také chtěla zeptat, už se ti někdy stalo, když jsi dirigoval, že ti třeba vylítla taktovka, nebo jsi někoho praštil, nebo jsi ji zlomil?
1: Všecko, co si vyjmenovala, se mi stalo. Samozřejmě potom člověk na to vzpomíná jako na humornou historku, ale v ten okamžik to vtipný úplně není. Několikrát mi vypadla taktovka z ruky, nebo jsem zavadil o pult, tím pádem vypadne. Teďko nedávno celkem se mi stala úplně šílená věc, že jsem máchnul rukou a vypadl mi manžetový knoflíček. Z nějakého důvodu se uvolnil a letěl jako projektil prostě do violončela, které bylo hned u mě. Takže malé poškození nástroje, naštěstí to spravila láhev dobrého vína pro kolegu a nezlobil se, nebylo to nějak fatální, ale trošku mě zatrnulo, protože ty nástroje jsou drahé a nedad bych poškodil. Samozřejmě teďko byl taky případ, že dirigent vyrazil solistce housle z ruky, tak to je to možná trošku horší, ale...
0: Protože ty housle byly za několik milionů.
1: No samozřejmě, no. Takže to jsou takové okamžiky, které prostě se na koncertech dějí a když to není nějak fatální, tak je to vlastně potom vtipná historka.
0: Já si pamatuju, že zhruba před 2 rokama na mě vyskočila šílená fotka na Facebooku, ty a obě ruce zlomené. Co se tenkrát, prosím tě, stalo?
1: Stalo se, všichni říkali, tak ty jsi jel na kole, nebo jsi lyžoval, ne. Já jsem bohužel hrál v kostele na varhany a ta lavice nebyla jaksi upevněná, no, takže prostě při hře na varhany, i to je rizikové povolání. Jako to je samozřejmě historka, kterou člověk jednak nevymyslí, no, ale jako ano, samozřejmě to vyřadilo z provozu na několik měsíců, ale nebylo to nějak komplikované naštěstí, takže jsem se brzo vrátil jak k piánu, tak dirigování.
0: Tak zaplať pán Bůh, no. A prosím tě, co jsi v tu dobu dělal?
1: No tak co lze tak dělat, no, tak jako musel jsem se k tomu nějak prostě postavit, je to samozřejmě nehezká situace, tak jsem snažil se odpočívat a číst, a nějak to prostě přečkat a těšit se na to, že to bude v pořádku.
0: Takže můžeme říct, že jsi nabíral síly do dalších projektů.
1: Je to tak.
0: Ty jsi hovořil o tom, že hudba je tvůj koníček, ale ty máš ještě jeden velký koníček a tím je malování. A vím, že tvoje obrazy jsou opravdu nádherné, že by se s tím z fleku mohl živit.
1: No, děkuju, já si to teda nemyslím. Já si myslím, že maluju tak jako pro radost, si amatérsky, zkouším všechny možné styly, všechny možné náměty a já skutečně obdivuju, když někdo umí malovat a baví mě chodit do těch galerií. Teďko nedávno jsem si udělal takový soukromý studijní výlet do Florencie, třeba vidět fakt jako na vlastní oči ty velký mistry, namalovat ruku, prostě není jen tak, aby vypadala jako ruka, tak to neumím, nebo portrét, to vůbec ne. Tak já se tím snažím tak prostě bavit. A pokud to dělá radost i někomu dalšímu, komu třeba potom ten obrázek věnuju, tak o to je hezčí.
0: A jak k tobě malování přišlo?
1: Asi před 10 lety já už jsem to tak nějak plánoval a tak jsem zkusil si koupit prostě plátno a barvičky a v podstatě to doporučuji každému, protože to je hezká relaxace, hezká tvůrčí činnost, protože dneska jsme pořád ovlivněni mobilama a koukáme se do obrazovek, to nám bere spoustu energie, to nám bere čas, ale když zkusíte být sami se sebou a vytvořit obrázek jakkoliv, tak je to pěkný, je to pěkná činnost tvůrčí.
0: A posloucháš u malování také hudbu?
1: Ne, miluju, když je to v tichu a na chvilku si od hudby odpočinu. I to je vlastně součást mé práce, protože je to určitá duševní hygiena.
0: A posloucháš někdy hudbu jako, já nevím, v autě, třeba když jezdíš v autě, co, posloucháš hudbu nebo už si skládáš něco v mysli anebo raději mluvené slovo?
1: No tak sluší se říct, že v autě poslouchám Radio Klasik, to mám na předvolbě číslo 1, ale to fakt nelžu, to tak je.
0: Tak to
1: no,
0: jsme rádi.
1: Pak tam mám samozřejmě i další stanice s různými dalšími žánry, takže mě to baví tak přepínat. No ale takže v autě, ano, to se řekl úplně přesně, to je taková možnost, kde je člověk sám a je jako možnost si to užít, tu skladbu. Klasická hudba má trošku tu nevýhodu při poslechu v autě, že je dynamická hodně a že třeba v těch symfoniích najednou je pianissimo a není to úplně třeba konkrétní, tak dobře, ale poslouchám hudbu pořád, vlastně pořád, ano.
0: Vy máte teď za sebou nádherný koncert, benefiční koncert pro nadační fond Magdaleny Kožené. Jmenoval se Rytíř talentu. Kdo je pro tebe rytíř v hudbě? Vidíš se ty sám sebe jako rytíře?
1: No to ani ne, ale jako oni mě přisoudili tento titul, já se samozřejmě jsem z toho velice těším a nejsem sám jako rytíř talentu. Vlastně rytířem talentu může být kdokoliv, kdo se věnuje dětem, kdo rozvíjí, podporuje jejich talent, třeba hudební. Samozřejmě ne všechny ty děti se tím budou živit, budou to dělat profesionálně, ale těch benefitů, které hudba přináší, je strašně moc a je to znát prostě, je to nádherný vynález. Já bych řekl, že to je největší vynález lidstva, ta muzika, protože, jak už jsem řekl, oprošťuje nás od těch jako všedních věcí, od těch přízemních věcí, tak Rytíři talentu je zrovna ten bohulibý projekt, kterého jsem rád součástí. Samozřejmě na to je navázán projekt ZUŠ Open, který probíhá po celé republice, tak mě to strašně těší, že tam to jsou tisíce dětí z celé republiky, které se věnují hudbě.
0: Ano, je fakt, že Česká republika je v tomhle naprosto výjimečná, jedinečná a zaplať pánbu za to, je to úžasné. Honzo, my máme před sebou léto, prázdniny, plánuješ tam nějakou dovolenou?
1: Určitě, samozřejmě, tak od toho jsou prázdniny, od toho je léto, už se těším, až u táboráku budu hrát na kytaru, protože to je jeden z takových mých rituálů letních a vždycky to je moc fajn.
0: A hraješ nedvědy?
1: Samozřejmě, hraju všecko, hraju tím tábornickým způsobem, jo. Na tu kytaru, samozřejmě, takže všechny ty hity letní tam musí zaznít a je to vždycky krásné, když jako všichni zpívají, nebo když je tam ještě další kytara, tak to je moc hezký. No ale samozřejmě mě čeká ještě pár dalších úkolů, o těch prázdninách musím psát další hudbu, takže to mě čeká, no, odpočinek, ale i práce.
0: Tak to je, myslím si, ta nejlepší kombinace, jaká může být, protože když je

0: Ale já doufám, že prosvětleno nějakou nadějí, takže nebudu prozrazovat tu zápletku, každý si ten film může najít i třeba na i vysílání České televize. Tak to je jedna z mých dalších spoluprací s tím Jirkou, já si toho moc vážím.
1: Byla tam zadaná depresivní hudba, nebo je tam hudba i vlastně veselá?
0: Veselá bych neřekl, ale trošku jsme tam šli do kontrastu právě s tím závažným tématem do hudby, řekl bych, naděje plné. To je možná to slovo, že to není jenom prostě deprese a nějaký smutek. A tohle to je prostě jeden z těch výrazových prostředků hudby, že má tu moc to udělat, najednou tu scénu třeba trošičku prosvětlit.
1: Dobře, já ti děkuji za prosvětlení dnešního dne.
0: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
1: My se loučíme filmovou hudbou live. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová a
0: Jan Kučera.

0: Když do školy, tak neporazitelně.
1: V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Tohle je Klasik Praha.
7: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
8: Vážení posluchači, Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl. Dnes jsem připravil seznámení se třemi koncertíny pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Skladatel se narodil roku 1876 v Benátkách italské matce a německému otci. V křestním listu byl zapsán jako Hermann Friedrich Wolf. Jméno Friedrich později vypustil, Hermana změnil na italskou podobu Ermano a aby jeho příjmení nepůsobilo v italském prostředí příliš cizorodě, připojil k němu v 19 letech rodné jméno matky. Stal se z něho Wolf Ferrari. Jeho otec August Wolf byl respektovaným malířem, vynikl zvláště jako kopista benátských malířů 16. století. Přestože syn projevoval hudební talent od mládí, chtěl být po otcově vzoru také malířem. Studoval malířství v Římě a v Mnichově a teprve tam se rozhodl, že svou hudební hřivnu nenechá zakrnět a zapsal se na mnichovskou konzervatoř. Školu sice nedokončil, ale po návratu do Benátek přijal místo sbormistra a začal komponovat. Krátce poté se stal profesorem skladby a po několika letech i ředitelem benátské konzervatoře. Jeho první opera Cenerentola, Popelka, byla uvedena roku 1900 v Benátkách, tomu bylo 24 let. Na náročné benátské publikum jeho debut moc nezapůsobil, ale následná premiéra v Brémách se setkala s velkým úspěchem. Wolf Ferrari si z toho vzal ponaučení. Od té doby využíval své napůl německé kořeny a opery uváděl vždy nejdříve v Německu. Když se tam setkali s úspěchem, pak byly jako osvědčené tituly mnohem lépe přijímány i v Itálii. Nebyl žádným hudebním novátorem. Mohli bychom ho označit spíše za eklektika, ale pro opery vybíral veselé či pohádkové náměty, například podle Karla Goldonyho, Moliéra nebo Charlese Perrolta. Díky tomu byly jeho opery velmi oblíbené. Do prvé světové války patřily mezi nejhranější na světě. Světová válka ho jako polovičního Itala a polovičního Němce velmi poznamenala, protože tyto dva státy se ocitly na opačných stranách fronty. Wolf Ferrari se proto uchýlil do neutrálního Švýcarska a celková neblahá situace se promítla i do jeho díla, v němž se začalo objevovat více melancholických i dramatických poloh. V roce 1939 se stal profesorem kompozice v Salzburku a pak se vrátil do rodných Benátek, kde zemřel v roce 1948 ve 72 letech. Na CD, které vám dnes chci představit, je skladatelova tvorba koncertní, díla z pozdního tvůrčího období let 1932 až 1947. Jedná se o tři koncertína pro komorní orchestr s různými solovými dechovými nástroji, hobojem, fagotem a anglickým rohem. Všechny tři skladby mají čtyři věty a shodnou strukturu, pomalý úvod, svižné skerco, lyrickou pomalou větu a elegantně hybné finále. Všechna tři díla jsou příjemně odlehčená, vzdušná a transparentní, zakořeněná v neoklasicistní tradici. Nahrávku pořídil Orchestra Sinfonica di Roma a dirigoval Francesco La Vecchia. Nejstarší skladbou na CD jeho bojové koncertino A dur opus 15 s názvem Idilio, Idyla, které vzniklo roku 1932. Je to velmi oblíbená skladba, a to jak pro interprety, tak i pro posluchače. Pro úvodní větu je charakteristický synkopovaný rytmus. Po druhé skercové větě si pak poslechneme až závěrečné rondo, hudbu vyloženě veselou. Hraje Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco La Vecchia, solistou na hoboji je Andrea Tenaglia.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes jsou tématem tři koncertína pro sólové dechové nástroje a komorní orchestr od Ermana Wolf Ferrariho. Poslouchali jsme Idyllio, Idylu, pro hoboj hrál hoboista Andrea Tenalia. Rok po hobojovém koncertínu, tedy roku 1933, vznikla Suita koncertíno pro fagot F-dur opus 16. Umožňuje nám seznámit se s různými výrazovými možnostmi tohoto nástroje. Druhá věta je nadepsána strimpelata, v překladu vybrnkaná. Smyčcové nástroje používají pizzicato a fagot tento styl v interpretaci také napodobuje. Navazující třetí věta poskytuje kontrast a ukazuje romantickou polohu fagotu v zasněném kantábile. Solistou na fagot je Giuseppe Ciabocchi, doprovází Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco Lavecchia.

Fagotista Giuseppe Ciabocchi přednesl druhou a třetí větu ze svity Koncertina F-dur od Ermana Wolf Ferrariho. Na všech jeho třech koncertínech je velmi výrazně poznat, že tento autor byl rozeným operním skladatelem. Solové nástroje zde především zpívají, melodie jsou zde vedeny téměř vokálně. Platí to i pro koncertino As dur pro anglický roh, opus 34, z roku 1947. Je to dílo vyrovnané, nálada je poklidně optimistická a krásný zvuk anglického rohu probouzí až pastorální atmosféru. První větou je hravé preludium. Druhou větou je capriccio, což v překladu znamená rozmar, vrtoch, své vole. Capriccia bývají skladby živé. Tato věta začíná a končí až dramaticky vyostřeným tématem, do něhož je ale doprostřed vložena kontrastně melancholická pasáž. Po třetí zpěvné a mírně nostalgické větě adagio uzavírá koncertino finále, bezstarostné, hravé a radostné, ale s dramatičtější střední částí. Toto koncertino je opravdový hudební klenot. Na anglický roh hraje William Morricone, Orchestra Sinfonica di Roma diriguje Francesco La Vecchia.

0: Vyslechli jsme koncertino as dur pro anglický roh opus 34. Solistou byl William Morricone, Orchestra Sinfonica di Roma dirigoval Francesco La Vecchia. Tím pro dnešek končí pořad Švédský stůl, jenž přinesl tři koncertina pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Pořad pro vás připravil Stanislav Předota. Mějte se krásně, těším se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Tohle je Klasik Praha. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Topcentrum.cz Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Posloucháte Klasik Praha.
14: Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
15: Už delší dobu se jednou měsíčně vydáváme do míst, kde je hudba připomínána vzpomínkami na pěvkyně či pěvce, na skladatele či na dirigenty. Prostě na osobnosti, které stělesňovaly svoji epochu tak výrazně, že se staly nadčasovými. Může mít ale muzeum také hudební instituce, jmenovitě operní divadlo? No, úplně obvyklé to není, ale třeba v Paříži nebo v Miláně se něco takového vybudovat podařilo. Muzeum pařížské opery, čili Palais Garnier, si ponechme na jindy. Dnes zamíříme do Musea della Scala, neboli v doslovném překladu Muzea žebříku. Což zní natolik divně, že si to vyžaduje letmé vysvětlení. Psal se rok 1381, když byl v srdci Milána postaven nový kostel nazvaný Santa Maria della Scala. Přežil zde bezmála 4 století, než se usoudilo, že jeho statika je nestabilní a musí být zbořen. Na pokyn císařovny Marie Terezie, do jejíž panovnické gesce toto území roku 1776 patřilo, se zároveň rozhodlo o dalším osudu tohoto jedinečného pozemku. Bude na něm stát operní divadlo, ikonická milánská skala. Proč se jmenuje právě tak, bývá mylně vysvětlováno. Pracuje se totiž s předpokladem, že tímto italským slovem jsou nazývány pouze schody, schodiště. A tak se koumá, jestli se do kostela chodilo právě po nich a pokud zda na to nějak navazuje divadlo. Jenomže příběh má jiné historické základy. Výstavbu zmíněného kostela musel koncem 14. století někdo financovat. Úkolu se ujala společensky aktivní manželka milánského vládce Beatrice Regina, pocházející ze šlechtického rodu Scala. Proč se tak nazýval? Protože si do štítu, přesněji do erbu, vetkl žebřík, neboli skalu, jak zní druhý význam tohoto slova. Ať už znázorněn ve strohé podobě, nebo obohacen sedícím orlem, byl tento heraldický žebřík symbolem cesty vzhůru, životem, pracovní kariérou, společenským prostředím. Po kostelu Santa Maria della Scala zdědil pak tento přídomek i operní svatostánek, proto správný překlad názvu Teatro Scala zní divadlo žebříku. A v jeho bezprostředním sousedství vzniklo před více než 100 lety Museo della Scala, věnované Verdimu, Rossiniu a dalším velikánům opery. Prostě muzeum nejslavnějšího žebříku. Vydejme se tam. Čím jiným tedy otevřít dnešní pořad, než duetem z opery Hedvábný žebřík Joaquina Rossiniho. Zpívat budou Eva May a Bruno Pratico, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Marcello Viotti.

Mít za soupeře jednoho z nejbohatších mužů planety a přeplatit ho, to se nepodaří jen tak někomu. Výjimkou se počátkem minulého století stala trojice mužů, které v jejich smělém plánu podpořilo 50 nejvýznamnějších osobností města Milán a po jistém váhání rovněž italský stát. Psal se rok 1911, když se malíř Lodovico Poliagi, historik umění Ettore Modigliani a skladatel i libretista v jedné osobě Arrigo Boito, dozvěděli přelomovou zprávu, připutovala z Paříže a oznamovala, že vážený starožitník Jules Sambon pořádá aukci, ve které kromě jiných předmětů na čele s cennými mincemi nabízí ke koupi ucelenou sbírku dokumentů týkajících se proslulé milánské skaly. Ty přece nemůže koupit kdokoli, ani ten J.P. Morgan, americký miliardář, který se o ně uchází, mysleli si pánové. A podařilo se nemožné, tudíž se sluší trojlístek zakladatelů muzea skaly představit trochu blíž. Kdo byli ti pánové, kteří stáli u zrodu sbírky, jež se stala pýchou Milána i celé Itálie. Místním rodákem, pocházejícím z vyšších kruhů, byl výtvarník Poliagi, který svými malbami vyzdobil řadu významných staveb. Například jeho pieta dodnes krášlí vchod do kaple ve městě Monza. Právě tam se, mimochodem, po čase uchýlil. Jeho dům se stal malým muzeem, ale o větší a mnohem významnější muzeum se Lodovico zasloužil v Miláně. Na to, jak se muzejní sbírky tvoří, klasifikují a dělí na archivní a na přístupné veřejnosti, byl dlouholetý ředitel milánské galerie Breda, kunsthistorik Ettore Modigliani, odborníkem. Muž pozoruhodného osudu, který se musel za druhé světové války skrývat kvůli svému židovskému původu, ale pak se ke svému poslání sběratele vrátil. O tom, co všechno ho čeká, neměl samozřejmě ponětí roku 1911, kdy přizval ke smělým plánům na vznik muzea skaly známého skladatele, libretistu, básníka a publicistu jménem Arrigo Boito. Také tento autor opery Mefistofeles měl pestrý život. Vystudoval konzervatoř, ale bojoval v Garibaldiho armádě za nezávislost a sjednocení Itálie. V Paříži se Boito jako mladík seznámil s Verdim, když ale poté po vzoru Richarda Wagnera sepsul ve svých recenzích italskou operní tvorbu, měl co dělat, aby mu maestro Giuseppe odpustil. Stalo se. A díky tomu vznikly dvě poslední Verdiho opery, Otello a Falstaff, právě na Boitova libreta. Když se prý činorodý Arrigo ohlížel ve stáří za svým životem, nejvíc ze všech svých počinů si vážil zásadního podílu na vzniku muzea, které se nalézá v sousedství milánského operního domu Scala. A je tady další duet, tentokrát ze zmiňované Boitovy opery Mefistofeles. Zpívat budou Montserrat Caballé a Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra řídí Oliviero de Fabritis.

Jedna věc je získat v aukci různorodé dokumenty mapující okolnosti spojené s barvitým osudem Milanské skaly, ale druhá pak otázka jejich trvalého umístění. Na pomoc v této klíčové záležitosti naštěstí přispěchala vážená dynastie vydavatelů hudební literatury, jakou už tehdy na prahu první světové války byla rodina Ricordiů. Zrovna se totiž do svého nového sídla stěhovala z budovy, těsně přiléhající ke skale, a nabídla ji jako muzejní sídlo. Když Muzeum skaly roku 1913 zpřístupnilo své sbírky veřejnosti, čítali přibližně 10 000 svazků zaměřených na operní recenze, divadelní vědu, biografie hudebních tvůrců či interpretů a samozřejmě na cenné partitury. Postupně se díky nákupům či darům sbírka rozrostla o obrazy a sochy spjaté s hudbou a o cenné hudební nástroje. Dnes má Muzeum skaly v majetku kromě 6 000 operních libret též na 7 000 návrhů operních kostýmů, přes 2 000 scénografických návrhů či více než 10 000 ukázek korespondence mezi skladateli, pěvci, režiséry. Vejít do tohoto království znamená ocitnout se hned vedle skaly v prostředí připomínajícím ze všeho nejvíc ohromný patricijský byt o mnoha místnostech. Návštěvníky vítá rozlehlá vstupní hala, vyzdobená bystami skladatelů od Paisiela po Pucciniho. Čestné místo zaujímá i socha samotného architekta skaly, jímž byl v 70. letech 18. století Giuseppe Piermarini. Jedinečnou výzdobu první z muzejních místností tvoří obrazy jistého Evarista Baskénise, výtvarníka, který se inspiroval květinovými zátišími od pověstného Archimbolda. Jen místo ovoce, kterým své pugéty kdysi zdobil dvorní malíř Rudolfa II., rostou na Evaristových plátnech nejrůznější hudební nástroje. A tak to jde místnost za místností. Každá má v Muzeu skaly něco pozoruhodného, včetně tematické odbočky žánru komedia dell'arte. Přece však sbírkám vévodí příběhy osobností hudebního života. Například dvou slavných pěvkyň minulosti, které se každá jinak proslavily mimo jiné stvárněním postav z oper Joaquina Rossiniho. Zatímco jeho manželka, sopranistka a příležitostná skladatelka Isabella Colbrán se dožila 60 let, mladší Marie Malibran vyměřil osud sotva polovinu zmíněného času. Samozřejmě, že jádrem muzejních sbírek zaměřených na Milanskou skalu jsou dokumenty spjaté se zlatou érou 19. století a jejího hlavního protagonisty Giuseppe Verdiho. Nezapomíná se ale ani na příběhy velkých dirigentů typu Artura Toscaniniho. A jedna z místností je věnována poctě vydavatelské firmě Ricordi. Já tu řeč i o operách Giuseppe Verdiho, a tak si teď dopřejme sborovou scénu z Verdiho opery Otello. Účinkovat budou členové Chicagského symfonického sboru a orchestru pod taktovkou Ricarda Muttiho.

každém muzeu hodném tohoto označení je ale očím běžných návštěvníků ukrytý depozitář. Zde v muzeu Scully se nazývá knihovna Livie Simony, protože tak si to v roce 1952 přál její syn Renato. Tehdy, nedlouho před svou smrtí, ve věku 76 let, věnoval Renato Simony muzeu 54 tisíc různých svazků pod jedinou podmínkou, že knihovna ponese jméno jeho maminky, která mu jako samoživitelka kdysi umožnila přežít dětství v bolestné chudobě. A pomohla mu pak i v počátcích jeho letité dráhy hudebního kritika, recenzenta a dramatika. Navštívit muzeum Scully v Miláně není záležitost několika hodin, sem je třeba se vracet a nechat na sebe působit jak elegantní prostředí, tak především ohromně členité bohatství dokumentů nejrůznějšího druhu. Opera je tu královnou, zvoucí své obdivovatele do svébytného světa hudebního divadla. Závěrečná hudební ukázka bude z pera čtvrtého z operních velikánů Giacoma Pucciniho. Zazní unikátní symfonická svita z jeho opery Tosca, kterou sestavil dirigent Carlo Rizzi. Ten také bude v této svitě řídit orchestr Velšské národní opery.

0: Slavná auditoria.
1: Jsme Klasik Praha.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Hudba v miléniu.
9: O klasice v 21. století.
10: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Bez hudebních ukázek můžete naše pravidelné pořady poslouchat také na webových stránkách a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Dnes si v tomto pořadu představíme mladý komorní soubor, který originálním způsobem propojuje folklor s klasickou hudbou. Je to kvinteto tvořené smyčcovými nástroji, akordeonem a cymbálem. Jmenuje sem Use Equality a dnes si mimo jiné poslechneme i ukázky z jejich eponymního debutového alba, které vyšlo v loňském roce. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám zástupce souboru Use Equality, houslistu Viktora Janoštína, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Cymbálistu Michala Procházku, dobrý den.
12: Dobrý den.
10: A kontrabasistu Lukáše Holubíka, dobrý den.
13: Dobrý den.
10: Tak ještě před natáčením se tady strhla živá debata, v kterém roce vlastně váš soubor vzniknul, tak kdy to tedy přesně bylo. Nemusíte na den, ale...
11: No, dopočítali jsme se, že to datujeme k datu našeho, dalo by se říct, prvního koncertu, který proběhl v srpnu 2022.
10: Takže to bude už čtvrté výročí. Možná k tomu názvu, kdyby to posluchači úplně nerozklíčovali z té zvukové podoby, tak tedy to Muse, to je jako music, hudba, a Equality, druhá část toho názvu, tedy psáno s Q, to je jako rovnost, řekněme. Tak co jste chtěli tímto názvem vlastně vyjádřit?
13: Ona ještě původně asi Muse mohla být taky Můza.
10: Taky Můza.
13: Která nás vlastně mohla nějak políbit a inspirovat. A váží se k tomu vtipná storka nebo příběh, kdy naše přítelkyně porazily umělou inteligenci, se kterou jsme se samozřejmě tehdy už taky radili, jak bychom mohli pojmenovat naše těleso.
10: Už v tom roce 2022.
13: Přesně tak, jo. Přesně tak. Nicméně, je to možné, že ano?
11: Je to tak, byli jsme úplně bezradní.
13: Ano. A naše přítelkyně různě přemýšleli a potom přišli tady s tou spřeškou. Vy pořád mícháte Muse, Muza a Equality, rovnost. Proč to neuděláte spřešku? A tak vznikl náš název.
10: No a ta rovnost to vyjadřuje.

0: Je tedy, co to má znamenat, že všechna hudba si je rovna nebo něco takového?
1: Zjednodušeně jde přesně tady o toto, protože od začátku jsme do toho vstupovali s tou myšlenkou původně teda pokládat ten žánr folklorní hudby a vážné muziky vedle sebe a poukazovat na ty stejnosti, rozdílnosti, propojení a vůbec vztah těch jako dvou muzik, ale potom k tomu přišly také další žánry, kterým se všichni věnujeme, také třeba v dalších hudebních projektech, kde působíme, a z toho tedy vlastně to equality.
0: Možná bychom tedy rovnou mohli říct, kde ještě jinde hrajete, kromě tohoto souboru. Můžeme začít třeba Viktorem Janoštínem.
2: Tak já momentálně ještě studuji na Akademii muzických umění a od roku 2025 vlastně jsem členem Orchestrální akademie České filharmonie a spolupracuji na edukačních koncertech edukačního centra České filharmonie například.
0: Lukáš Holubík už je členem České filharmonie, je to tak?
3: Ano, mám čerstvě po definitivě. A ještě zajímavé, že jsme se s Viktorem vlastně potkali v Praze díky folklornímu souboru Rosenka, který je pod Davidským divadlem. A tam jsme se dali dokupy a začala naše společná cesta pražskými ulicemi a pražskýma kulturníma podnikama, ve kterých jsme vlastně primárně nebo prvotně produkovali hlavně folklor.
0: Víte, to jsem ani nevěděl, že Davidské divadlo má folklorní soubor.
3: Ano.
0: Teda, ano. Stabilní normálně, jako nebo pro účely jenom nějakého představení?
3: Je to stabilní, funguje v podstatě jakoby formou kroužku nebo něčeho takového pro děti. Aha. A ty možná budeš, Viktore, vidět líp, tam je 11 skupin nebo kolik?
2: Přesně to nevím, ono se to dělí na více podskupin ještě a ještě menších podskupin na různé věkové kategorie, ale je tam určitě přes 10 skupin dohromady, bych tak typoval.
0: Dobře, kde ještě působí cymbalista Michal Procházka?
1: Tak jak už napovídá ten můj nástroj, tak jsem členem mnoha cymbalových muzik v podstatě od útlého dětství a krom toho se hodně věnuju hudbě populární. Mám třeba hiphopovou kapelu Bartleby, kde hraju na cymbal. Hostuju v kapele Petra Bendeho, v kapele Lidověk, Matěje Štrunce a v podstatě, tak jak to v tom hudebním životě každého muzikanta je, ty projekty vznikají, expirují a vznikají nové, takže se střídám v různých tady těch, dejme tomu, i fusion a multižánrových projektech napříč celou republikou.
0: Takže to jste asi jediný cymbalista v republice hrající hip-hop, nebo víte ještě o někom jiném?
1: No zrovna u toho hip-hopu bych řekl, že možná ano, ale stran těch populárních žánrů jiných, tak myslím, že je nás více těch cymbalistů, co jsme se rozhodli jít za ty hranice, kam ten nástroj je vlastně, za kterýma je upevněn, takže určitě je nás víc v Česku, i na Slovensku, i v Maďarsku, takže to bych neřekl, že bych měl nějaké prvenství v tomto.
0: A to je hiphopová skupina s českými texty nebo anglickými? Jo?
1: Je to tak, texty jsou české, je to kompletně v češtině a složení kapely je basová kytara, bicí, cymbál a vokál.
0: Nikdo jiný už tady hiphop nehraje teď aktuálně.
3: Kdyby se repoval do folkloru, ale...
0: Ne.
2: Ale ještě s námi hrají taky můj bratr Lukáš Janoštín a akordeonista Jaromír Žižka.
0: To je důležité zmínit určitě.
2: Ano, právě Jaromír hraje v kapele Docuku, anebo ještě další Shadow Quartet. A bratr, jak jsme mluvili o té Rosence, tak teďka právě je primáš toho souboru Rosenka. A společně fungujeme v různých cymbálových muzikách, no, cymbal music a máte podle mě ještě Midnight Coffee Session by stál za zmínku.
1: Je to tak. A možná je dobré taky říct, že pod tím edukačním centrem České filharmonie vlastně působíme my, co jsme tady, Lukáš, Viktor a já, všichni.
0: Takže vy se věnujete i klasickému cymbálu? Jako...
1: Hlavně.
0: Ano. A studoval jste to někde? Dá se někde studovat u nás klasický cymbál?
1: Studovat cymbál je možností spoustu v Česku. Máme konzervatoře v Brně, v Kroměříži, nově v Olomouci a v Ostravě. A to je zajímavé a myslím, že důležité zmínit. Konečně se od vlastně loňského září dá cymbál studovat v Česku na vysoké škole.
0: No, no.
1: Je totiž nově otevřený na Ostravské univerzitě a vyučuje ho tam Daniel Skála. Takže konečně se nám to povedlo, trvalo to spoustu let a tak máme teďka takové pořád ještě oslavy.
0: Tak Ostrava je zase před Prahou, jak už to tak často bývá. Aspoň nemusí tedy zájemci o vysokoškolské studium cymbálu jezdit do Maďarska, jak tomu bývalo dlouho, že?
1: Je to no. Tak, no. Jezdilo se do Maďarska, kde už s velkou tradicí je cymbál vyučovaný na Akademii Ference Lista. A potom je taky možnost, pokud se bavíme o tom vysokoškolském vzdělání, navštívit nebo navštěvovat akademii v Banské Bystrici.
0: Já jsem se dočetl, že vy jste vznikli vlastně při pražské AMU, Viktor tam ještě stále studuje, tedy jak říkal, vy jste tedy většina z vás absolventy tohoto ústavu, nebo jak to máte?
3: My jsme se tam s Viktorem potkali právě po Rosence, kdy já z Rosenky odešel, neměl jsem už na to nějak čas, nicméně naše cesty se dál potkávaly právě na HAMU a jednou dnes jsme se potkali s tím, že bychom se rádi někam posunuli, začali na tu hudbu přemýšlet jinak a posunuli ji i do míst, kde třeba běžně nezazní, jak to podat formou, která by té hudbě neuškodila, ale zároveň oslovila lidi, kteří by si to běžně nepustili, anebo i jak se dostat do míst, kam se ta hudba běžně nedostane. A z tady těch původních myšlenek jsme se postupně dopracovali až k tomu konceptu Music Quality a využili jsme právě těch kontaktů, že s Michalem jsme se zase znali z jiného folklorního uskupení a tak se začaly proplétat ty cestičky z různých kapel, ale původní myšlenka byla tato.
2: Nás zrovna tady napadlo, že abychom mohli nějak jako promítnout naše kořeny i do té klasické muziky, protože ten zvuk toho tělesa je samozřejmě specifický a pojí se s lidovou hudbou a my se vlastně taky věnujeme, že jo, lidové hudbě. A tak jak jsme právě kouleli, jak to vymyslet, jak vybrat nástroje a tak a nakonec jsme právě, jak říká Lukáš, skončili na tomto uskupení, které se od té doby nemění, za což jsme vděční. A začali jsme vlastně tím, že jsme aranžovali skladby, které jsou především nějakým způsobem inspirované právě lidovou hudbou, ale jsou přitom napsané brkem nějakého hudebního skladatele.
0: Vy jste zmínil ty kořeny, to by ještě možná mohlo být zajímavé říct, protože všichni jste říkali, že máte zkušenosti s tou cymbálovkou, ovšem samozřejmě v různých regionech se ta hudba dost liší, je v tom velká pestrost, tak z jakých krajů vlastně pocházíte a co je tam třeba pro tu místní lidovou hudbu typické?
3: Když začnu za sebe, tak já pocházím ze Strážnice, tam má folklor velkou tradici, každoročně je tam pořádaný mezinárodní folklorní festival na konci června, takže to je můj kořen a mé zázemí. Přičemž je pro mě třeba zajímavé, že Slávek Volavý, což byl velký propagátor právě folkloru ve Strážnici a taky vytvořil spoustu krásných písniček, které se dodnes hrají, tak pokud se nepletu, tak nastoupil na studium i na Pražskou konzervatoř, tak tam ještě pro mě byla taky hezká spojka, kdy jsem se já zpátky ocitl na té konzervatoři a teď se snažíme na to zase navázat a posunout tu hudbu někam dál s tím zázemím Strážnice, které jsem si jako sebou přinesl.
0: Odkud pochází Viktor?
2: Já pocházím ze Zuberce, což je na Slovensku, na severním Slovensku, v západních Tatrách a ten kontakt s folklorem nebo s lidovou hudbou jsem měl prakticky od malička, protože jsem vyrůstal v Muzeu Oravské dědiny, což je skanzen jako open air muzeum a i s bratrem samozřejmě jsme tam vyrůstali spolu a rodiče nás vedli vlastně, táta spíš k lidové tradici a mamka nás cvičila v klasické hudbě, takže to propojení tam prostě je od malička.
0: Je v něčem nějaký zásadní rozdíl mezi tím slovenským folklorem a třeba tím moravským, nebo to tak jako různě splývá a navazuje?
2: Já si myslím, že ten rozdíl je veliký, ale zároveň nějaký. Zkrátka v té stylovosti, v té instrumentaci nebo v temperamentu těch písní, tam se samozřejmě to liší na základě toho, jaké oblasti geograficky například se nacházíme, ale ty emoce, to, co ta lidová hudba chce říct, si myslím, že se potkává ve všech regionech stejným způsobem jako u lidí.
0: A ty stylové rozdíly třeba, kdybychom měli jít do detailů, tak jaké tam jsou?
2: Tak například u nás na té Oravě, tak my nemáme vůbec cymbál, proto jako pro mě pojem, že cymbálovka patří do folkloru, byl vlastně nový. Takže nikdy jsem se s tím nějak ani nestotožňoval. Máme cymbál, tak jsme lidová kapela. Což jsem například vypozoroval na Moravě, že tak to spojeno je. My, ta autentická muzika na Oravě, jak na tom Slovensku, ne všude, samozřejmě mluvím teďka o tom severním Slovensku, tak tam nemáme ani velkou basu, třeba jako normálně kontrabas, ale spíš předělané čelo, jenom takové jako přenosné. A je to dané zase tím, že to bylo v horách, vysoko moc se tam ty trendy nedostávaly.
0: Cymbál se tam nedal vytáhnout.
2: Ten možná, se tam vytáhnout jedině helikopterů.
3: S čímž má Viktor bohaté zkušenosti. No.
0: Dobře, no a potom samozřejmě na tom jižním Slovensku, tam je to zase už blíž
2: samozřejmě
0: Maďarsku,
2: to už
0: tam ono, už je to zase
2: na středním Slovensku vlastně ten cymbál už potom funguje.
0: Rozumím. Odkud je Michal?
1: No to se z toho Zuberce musíme vrátit zpátky na tu jižní Moravu a dokonce ani ne zas tak daleko od té Lukášovy Strážnice. Já totiž pocházím ze Ždánic, který spadá do regionu Hanáckého Slovácka. Je to v podstatě nějakých 40, asi tak nějak Lukáši, že? 40 kilometrů od Strážnice. A u nás teda Jak jsme řekli, ta tradice cymbálu v rámci cymbálové kapely je a je velice silná, takže i se to odrazilo v tom mém celém jako hudebním vyrůstání, protože jsem s tou cymbálovou muzikou jako cymbalista byl v podstatě úplně od počátku spojen. A má to tak, řekl bych, většina těch cymbalistů, kteří jako malí začínají na té Moravě hrát na ten nástroj. Čili to je první žánr hudby, s kterým se my dostaneme do kontaktu a který nás formuje. Potom, když se chceme věnovat více té klasické muzice, dneska už je super, že na Zuškách po Jižní Moravě učí cymbalisti, kteří mají vzdělání, mají minimálně konzervatoře, případně i vysoké školy, to znamená na té umělecké škole se ten žák setká s tou klasickou muzikou. Pak už je různé to, nakolik ji přijme, nakolik se jí začne věnovat, nebo zůstane třeba u té folklorní muziky. Spoustu lidí zůstane v tom folkloru, ale ti, kteří se rozhodnou věnovat té klasice, je super, že dneska už můžou, protože na těch Zuškách bych si troufl říct, že to zázemí už je dobré v tom oboru a potom můžou pokračovat na těch konzervatořích, případně dneska už na té vysoké, nebo můžou jít na to Slovensko, na vysokou, nebo do Maďarska. Mm-hmm.
0: Já myslím, že je nejvyšší čas konečně si už pustit nějakou ukázku z vašeho, tedy loni vydaného debutového alba. Bude to Vivaldiho triová sonáta D-moll La Folia, což je tedy prastaré harmonické schéma, využívané napříč staletími, určitě se objevuje i v lidové hudbě. Jak jste vlastně pojali tady tu skladbu, jak jste se třeba odchýlili od originálu v tom vašem aranžmá?
3: No, primární výhybka byla určitě instrumentální, teda jako instrumentační, kdy jsme právě využívali ten cymbál a akordeon. Nicméně, myslím si, že velkou inspirací se shodneme, že pro nás byl Giovanni Antonini. My jsme s ním měli zkušenost právě ze zmiňované studentské filharmonie, kdy jsme s Viktorem třeba působili právě pod Českou studentskou filharmonií, kde se i studenti dostanou do kontaktu s dirigentama, kteří běžně dirigují abonentní koncerty České filharmonie. A nějak jsme se ho snažili naposlouchat, kde vlastně sám ten Giovanni Antonini působí. Narazili jsme na jeho soubor Il Giardino Armonico, kteří právě mají zpracovanou La Folie a po poslechu nebo náslechu spousty nahrávek jsme vlastně dostali, nebo nabili jsme dojmu, že právě ta jejich verze, to jejich podání nejvíc drží pohromadě, nejvíc nás oslovilo a dává nám největší smysl. Takže to byl kámen základní, od kterého jsme se odráželi a ve spoustě momentů to bylo pro nás inspirací, ale samozřejmě jsme se museli vypořádat s tím, že takhle prostě v pěti lidech a s tou jinou instrumentací přijdou určité úskalí, které jsme museli vyřešit po svém.
0: Pojďme si tedy teď tuto Vivaldiho skladbu poslechnout v podání souboru Muse Equality. Jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha v podání souboru Muse Equality, který propojuje klasickou hudbu s folklorem, a jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty. Jsme teď poslouchali Vivaldiho triovou sonátu D-moll La Folia, ukázka z jejich nového alba, které tedy vyšlo v loňském roce. Před chvílí jsme si povídali o tom, z jakých regionů pocházíte a jaké folklorní vlivy máte v krvi, tak ještě jsme to vlastně nezmínili ohledně vašeho akordeonisty Jaromíra Žižky, tak abychom měli tu mapu kompletní, tak ještě tedy odkud pochází on?
1: On právě pochází z Jablunkova, kde nám to hezky dává. Dva Slováci ze severu, jeden ze severní Moravy, Čech už akordeonista, a potom dva Jižani.
2: Hezký most.
0: Ano, a navíc z Jablunkova je to blízko do Polska a tak dále, že jo, takže tam už možná jsou i nějaké vlivy takové přeshraniční. No, já jsem se díval ohledně toho vašeho alba, to mě pobavilo, že jeden z hudebních režisérů se jmenoval Marek Cimbál, tak mám radost, že je to opravdu tím folklorem prostoupeno skrz naskrz i po této produkční stránce, kde jste to album vlastně nahrávali?
2: No, poštěstilo se nám dostat se do studia HAMU, kde taky je potřeba, aby si studenti hudební režie dělali nějakou praxi, takže jsme se spojili se studenty, zároveň jsme zjistili, že jsou to naši kamarádi, kteří zrovna jsou v posledním ročníku, kde měli za úkol nahrát celé album, takže jsme využili možností, které nám dala naše škola, a vůbec toho nelitujeme, protože prostředí bylo perfektní a s klukama jsme si sedli. A ta práce, si myslím, že se shodneme, že probíhala nadstandardně dobře.
0: Na tom albu máte skladby opravdu různých kultur a stylů, různých historických období. Kolik vlastně zemí se vám tam podařilo obsáhnout dohromady na tom CDčku?
2: Co by ty chtělo počítat?
3: To je zrovna otázka.
0: No, ale určitě Itálie, Rumunsko, že jo.
3: Tam Rumunsko, je tam Maďarsko.
2: Budou to jednotky, desítku nepřestřelíme, ale určitě jsme kolem 5-6 zemí.
3: To určitě bude, no.
0: Jak vznikají ta aranžma? Pracujete tedy na nich nějak kolektivně, že si třeba dotváříte své vlastní party, nebo je tam nějaký hlavní aranžer, který prostě rozdá noty a je to hotovo? Jak to máte?
3: No, funguje to většinou tak. Ono totiž aranžovat ty skladby do tohoto složení hlavně ze začátku pro nás bylo takovým velkým bádáním. Naštěstí nás to teda hrozně bavilo, takže jsme se velice často dostávali do různých zákoutí, z kterých jsme potom museli couvat ven, protože jsme zjistili, že tudy cesta nejde. Čili hodně to bylo o tom, že se něco napsalo, někdo z nás, většinou Lukáš, Viktor nebo já, ale samozřejmě i kluci, co tady dneska s náma nejsou, Jarda s druhým Lukášem, Viktorovým bratrem, tak taky občas něco píšou. Takže vždycky se něco napsalo, na zkoušce se to zahrálo a upravovalo. Zpočátku toho upravování bylo fakt dost, protože jsme ještě pořádně neměli ani prozkoumané ty nástroje těch našich kolegů, takže často jsme psali věci, které se třeba hrály krkolomně, nebyly příjemné, takže ze začátku to bylo opravdu velké dobrodružství. Teď si myslím, že už si to trochu sedlo, každý už víme, co můžeme od kterého nástroje a našeho spoluhráče očekávat, a funguje to hlavně tak, že většinou, když někdo přijde s nějakým nápadem, co bychom mohli hrát, tak po diskuzi, kde si to odsouhlasíme nebo ne, se toho prostě chopí, nastuduje, co může, napíše, co může, a potom, až je to napsané, tak si řídí, ale to už je spíš dílo jako hodně i kolektivní, si řídí ten nácvik a tam už připomínkují všichni, a je to takový živý proces, a je to, myslím si, že jsme se v tom trošku tak našli, že to je pro nás zajímavá práce a baví nás společně vnímat se vzájemně a utvářet ten jako společný náhled a výsledek toho, jak to vlastně bude znít.
0: To jste mi už rovnou odpověděl na další otázku. Právě jsem se chtěl zeptat, kdo tam v uvozovkách dělá dirigenta, nebo kdo se stará o to nastudování, takže to dělá vždycky autor té konkrétní úpravy.
1: Dá se to tak
2: říct. Je to tak, ale zároveň máme otevřené pole a jsme rádi, když každý se zapojuje. Že právě rádi bychom se uzatřili do toho, že jeden to vede, a zatím se snažíme být demokratičtí, když to má jisté úskalí. Ale jsme právě rádi, když každý je proaktivní a do té kapely přinese kus sebe i v názoru třeba na tu hudbu, co hrajeme.
0: No, já si právě říkám, že to musí být docela náročné, třeba konkrétně zrovna u toho cymbálu, když člověk na ten nástroj sám nehraje, pro něj něco napsat, že jo. Já jsem si jednou otevřel tu tabulku nějakou na internetu, jak se tam ty struny všelijak kříží a tak. A šla mi z toho hlava kolem, jako, to nemůže být asi úplně.
2: To je Michalovi do dneška.
3: Je to přesně tak, hlavně když mi kluci nechají hrát klavírní party, protože ono to sice ty nástroje jako působí, můžou působit podobně, jenže ten klavírista má pořád 10 prstů a dvě zcela oddělitelné ruky ve smyslu, že když mu například levá ruka nějaké tóny drží, tak pravá může artikulovat volně nezávisle na té levé a to bohužel cymbalista nikdy toho nedosáhne, protože on má pedál jenom jeden, buď má všechny struny otevřené, anebo má všechny zatlumené. Mm-hmm. Takže toto byl třeba oříšek, který jsme určitě na začátku řešili.
0: A většinou hrajete dvěma paličkama nebo čtyřma?
3: Tak většina hraní je se dvěmi, ale myslím si, že dneska už je docela běžné, že v klasické hudbě se používají také tři paličky nebo čtyři a používají se i další techniky jako pizzicata, hrajeme flažolety. Těch variant a barev zvuku, které ten cymbalista může vytvořit, je skutečně hodně. Hmm.
0: Pojďme si pustit další ukázku. Teď nás čeká třetí věta z Haydnova klavírního tria číslo 39, kterému se někdy přezdívá tedy cikánské právě kvůli té třetí větě, která je napsána Rondo Alongareze, maďarské rondo. Tak pojďme si teď poslechnout v podání souboru Music Quality. Jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty na Rádiu Klasik Praha.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešními hosty pořadu Hudba v miléniu jsou členové souboru Music Quality, ansamblu, který propojuje klasickou hudbu s folklorem. Hrají v obsazení dvoje housle, cymbál, akordeon a kontrabas. A právě teď jsme slyšeli tedy v jejich podání Haydnovu hudbu. Byla to třetí věta ze známého klavírního tria číslo 39, přezdívaného někdy cikánské. Když jsem říkal dvoje housle, vy jste se tak usmáli, je tam i viola někdy, že? Nebo jak to funguje?
1: Stává se to občas, že Lukáš právě Viktorův mladší brácha přesedla na violu. Dokonce jsme ho nedávno využili jako violistu v triu, které jsme objevili, respektive náš známý to objevil na Strážnickém zámku v archivech Magnusů. A asi to byla přímo autorská tvorba zapisovatele z toho zámku, tak jsme právě využili Lukyho, aby hrál violu, která v tom předpisu byla, a zhostil se toho teda bravurně.
2: No tak my jsme to právě vždycky řešíme, kdo co bude hrát, třeba u těch housli, že kdo bude hrát prim, kdo do sekund. A tady měl zrovna takové jako chtění, že by si zahrál ten prim, jenže já už jsem nechodil do 4. a do 5. a 6. ročníka na konzervatoři, kde se právě viola jako vyučuje u houslí. Takže zase to na něho padlo.
1: Takže se z toho Viktor hezky vykroutil.
2: Já se z toho vykroutil. Lukáš tím, že právě naopak navštěvoval.
3: Takže tím vzdělanější musí hrát ten druhý hlas.
2: To je teda hezké.
0: No taky máte akordeon v kapele, to znamená, všichni musíte ladit k akordeonu, že jo?
4: Je to tak? To je často velký oříšek, protože ten cymbál, obecně ten nástroj prostě trpí na změny teplot, změny vlhkostí a to ladění, ačkoliv dneska už jsme docela daleko v té konstrukci a pořád se inovuje ta konstrukce cymbálu a vylepšuje, tak pořád ten nástroj je dosti náchylný na právě tady ty změny prostředí. A ten akordeon naopak se dá říct, že je pořád stejně naladěný. Čili je pro nás občas trošku takovým oříškem, když máme hrát koncerty v kostelech, třeba v nějakých na podzim nebo v zimě, to je už velký oříšek, protože když v tom kostele je třeba 5-6 stupňů, tak to znamená, že celý ten cymbal se třeba nadladí ze 442 třeba na 445. Takže já už s tím musím počítat, když ho připravu na ten koncert, že ho naladím třeba na 438, abych potom byl 442, jako je ten akordeon. Ale pořád je to trošku loterie. Nikdy nevím, jestli on tam úplně dojde, nebo jestli zůstane kousek pod tím akordeonem. Nicméně myslím si, že zatím se nám to daří zvládat a že jsme si našli právě v tom, nebo já jsem si jako ladič toho nástroje našel nějaký systém. A ten stejný problém nám nastává tehdy, kdy naopak v létě hrajeme na pódiu, na které svítí slunce. Tak ta černá rezonanční deska se rozžhaví, celý nástroj, ale nejde nahoru, ale teď pro změnu dolů.
2: Nejcitelněji jsme tenhle problém vlastně vnímali v rámci koncertu České televize, benefičních koncertů České televize, a to právě probíhalo v prosinci. A to vím, jak jsme do poslední chvíli trnuli, jestli to vydrží a jak to nakonec bude ladit, je to přímý přenos a to, tak jsme se jen modlili, že jak to dopadne, a naštěstí to dopadlo.
0: Jo, to byl ten adventní koncert, kde jste vystoupili vlastně teď v prosinci 25, že jo?
2: Je to tak.
0: Takže kdyby si to chtěli posluchači najít, tak myslím, že na internetu určitě je k dispozici záznam. Já se omlouvám, že furt mě ten cymbál to fascinuje, jako, protože to tady nemám tak často, že jo, někoho, kdo hraje na cymbál. To se dá ladit i během toho koncertu, třeba průběžně, nebo to musíte připravit předem?
4: To určitě moc nedá během koncertu, protože dá se třeba doladit jedna struna, když povolí, ale troufám si říct, že na nástrojích, které jsou dobře udržované, tak se to nestane během koncertu zas tak jednoduše. Takže je to všechno o té přípravě před koncertem. Někdy ten nástroj vydrží naladěný třeba i na dva koncerty, na tři. Všechno záleží na těch teplotních a vlhkostních skocích. Takže když je třeba tady to, teďka máme takových jako přes den 20 stupňů, v noci 15-16, tak to si myslím, že ten nástroj i v autě dokáže vydržet celkem naladěný a je to pro něho takové příznivé. Nicméně, když jezdíme na koncerty právě v té zimě nebo v létě, kdy on se v autě ohřeje nebo naopak tam zmrzne, tak ladím v podstatě před každým koncertem.
0: Říkal jste v autě, tak z toho už vyplývá, že si cymbál vozíte. Není to třeba jako Stenveje v koncertních síních, že by člověk jenom usedl a hrál, že jo? Ale musíte si ho převážet. Tak to jsme si už říkali před natáčením, ale ať to slyší posluchači, kolik to váží.
4: Ty nástroje můžou vážit, teď se bavíme o těch koncertních, tak můžou vážit tak od 70 do 90 kilo, čili cymbalista musí mít opravdu spoluhráče dobré kamarády, protože sám si ten nástroj nepřenese. Manipulovat si myslím, že může s ním velmi omezeně a postavit na nohy ho pravděpodobně sám asi nezvládne. Voda. Jsou takové krkolomné triky, ale trpí zase konstrukce toho nástroje, takže jsou k tomu potřeba dva lidi.
0: Ale říkal jste, že svítá na lepší časy, protože už existují i novější typy, které používají karbon místo kovu?
4: Je to tak. Samozřejmě říkal, schválně jsem záměrně zmínil, že váha 70 až 90 kg je u koncertního nástroje, ale dneska se dají kupovat nástroje, kterými cymbalisti říkáme lightky, odlehčené verze. A to jsou nástroje, kde je ušetřeno trošku materiálu jak na korpusu, tak třeba na nohách. Ty nástroje nemají víko, nebo většinou nemají víko. A u takových nástrojů se dokážeme dostat, řekl bych, na takových 55 až 60 kilo. No a potom je další stupeň, kdy si výrobci začali hrát už s takovým srdcem toho nástroje, což je ta konstrukce z nějaké těžké slitiny kovu, která drží ten tah těch strun, ta je uvnitř nástroje a je důležitá pro tu stabilitu ladění. A ta těžká slitina se začala nahrazovat lehčími kovy, někdo používá i právě ten zmíněný karbon, a v takovém případě se dramaticky snižuje váha té nejtěžší součástky nástroje. A myslím si, že v takovém případě se budeme schopni dostat už na něco přes 40 kg, což už je velmi příznivá váha a v takovém případě s takovým nástrojem už ten cymbalista dokáže sám manipulovat. A je to opravdu velká pomoc, když třeba vyjíždí na koncert, tak najednou nepotřebuje, aby ho někdo vyzvedával, nebo nepotřebuje říkat sousedovi, aby mu pomohl naložit nástroj, ale už to zvládne sám, to je velká pomoc.
1: Necymbalisti vyhlíží tuto světlou budoucnost.
2: Bohužel nás se to netýká, protože
0: tak, máte karbonové smyčce, ale to vám moc neulehčí, že jo? No?
4: Bohužel naší kapely se to moc netýká, protože já mám nějakou zvukovou představu o tom nástroji a zatím se mi nepodařilo hrát na tu odlehčenou variantu, která by hrála natolik dobře, abych ji chtěl používat tady v naší kapele, aby splňovala ty nároky moje na zvuk toho nástroje v rámci Muse Equality. A nicméně, ať na to, nechci, aby to vyznělo, že ty nástroje haním, já si myslím, že vlastně na to, kolik oni váží, tak ten zvuk je velice slušný a využitelný v 90% příležitostí k hraní.
0: Tak já moc děkuji za toto cymbálové okénko. Vše, co jste chtěli vědět o cymbálu a báli jste se zeptat, Michal Procházka spolu s Viktorem Janoštínem a Lukášem Holubíkem jsou dnes našimi hosty, členové souboru Muse Equality. Tak můžeme si, myslím, pustit další hudební ukázku. Teď tady máme skladbu autora, který má moc pěkné jméno, jmenuje se Tony Muréna, což bych si myslel, že je nějaká přezdívka z trampské osady, ale byl to teda italský akordeonista. Víte o něm něco bližšího nebo o té jeho skladbě, kterou jste natočili? Indifference.
1: Vždycky říkáme, že v překladu indifference je lhostejnost. A Tony Muréna byl známý spoluprací například s Grappelim či Django Reinhardtem. A u této skladby je zajímavé, že většinou se snažíme třeba něco skultivovat, nebo se folklorní motivy kultivovaly, a tady naopak Jarda, náš akordeonista, chtěl k té, dejme tomu až jako zpěvné formě tady té písně, vytvořit něco vážnějšího, serióznějšího, takže jsem tam přidal krásnou kadenci úvodní klasického střihu, která aspoň na začátku nás přetáhne do kostela, nebo dotáhne do kostela, kde si můžeme využít až takový varhaní nádech akordeonu, což diváci nebo posluchači uslyší té další ukázce.
0: Tak pojďme si to poslechnout, skladba, která tedy propojí jazz, akordeon, chrámovou hudbu a ještě mnoho dalšího. Jmenuje se Indifference a zahraje nám ji soubor Muse Equality, jehož členové jsou dnes našimi hosty.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha s členy souboru Muse Equality, Viktorem Janoštínem, Michalem Procházkou a Lukášem Holubíkem si povídáme v dnešním pořadu Hudba v miléniu. Toto byla ukázka z jejich debutového alba, které vyšlo v loňském roce, skladba Indifference od italského akordeonisty Tonyho Murény, ve které se tedy představil se svým parádním číslem akordeonista Jaromír Žižka, který tady s námi dnes není. Díval jsem se, že třeba hrajete i edukační koncerty pro mladé publikum. Jaký mají formát nebo jak jsou koncipovány? Co se na nich děje?
1: Ty koncerty mají formát klasického koncertu, kdy přivítáme právě posluchače, respektive žáky, nějakou naší skladbou a poté je vedeme takovou procházkou nebo takovým putováním od hudby lidové až k té hudbě vážné.
0: Jaké třeba máte zatím nejvýznamnější koncertní milníky za sebou nebo nějaká nejpamátnější vystoupení? Už jste zmiňovali třeba ten adventní koncert České televize, kde třeba ještě na to rádi vzpomínáte?
2: Mně se líbil třeba ještě ten živák, který jsme točili v televizi Noé. Ten je určitě taky ke zhlédnutí v archivu. To byl pro mě krásný zážitek, protože to byl pro nás takový první živý velký koncert a bylo to v podstatě v začátku té kapely, takže já na to mám moc hezké vzpomínky, že jsme se snažili všechno vycizelovat do maxima a byli jsme hrozně vlastně zapálení v detailech a podle mě to byla vlastně důležitá věc pro tu kapelu tehdy. No.
3: Ještě krásnou atmosféru vždycky mají koncerty, na které nás pozval pan profesor Bernášek z HAMU, co si nás vzal do parády. Jezdíme hrávat, kolegové jim pomůžou.
1: Například pro kruhy Přátel hudby.
3: Jasně.
2: To nemyslíš, že jo?
3: Ne.
2: Ty jsi myslel do Lužan?
3: Tak, přesně, do Lužan. Přesně, na Lužanský zámeček. A tam je nádherná atmosféra, kdy hrajeme v sále uvnitř budovy. Ale pak jsme měli právě krásný moment, kdy jsme hráli v takovém výklenku, jakoby na terásce, nebo jak to nazvat, pro posluchače, kteří byli dole, užívali si zahradní dýchánek. A ta atmosféra je tam fakt cítit z každého rohu budovy. A to třeba pro mě je památné nějakým způsobem. A taky, protože pan profesor Bernášek byl s námi u toho zrodu, tak tím, že se tam vracíme každoročně, tak vždycky si připomeneme třeba, kam jsme se posunuli a tak zazpomínáme na to, jak ta kapela funguje. Tak tohle třeba pro mě je zajímavé.
0: Lužany, to jsou ty Lužany, kde Dvořák napsal tu mši pro ten tamní kostelík. Je to též místo, ano.
1: Pro mě byl takový asi jeden z nejhezčích zážitků koncertních. Bylo právě ve Strážnici v rámci folklorního festivalu ve Strážnici. I když tam nebyla ideální akustika, ale ta nálada, co tam vznikla v průběhu těch dvou vlastně koncertů, tak to bylo velmi potěšující. A tady vlastně se nám dokonce podařilo získat i cenu laureáta na tomto festivalu.
0: Vy jste říkali, že si na tom koncertě, který jste zmiňoval, posluchači užívali tu zahradní slavnost. Vadí vám třeba, když neposlouchají úplně soustředěně ti posluchači a třeba u toho konzumují nějaké nápoje nebo něco takového, nebo je vám to jedno, neruší vás to při hraní?
3: Když budu mluvit za mě osobně, tak mě osobně to neruší už i z toho důvodu, že mám radost, když ta hudba je provozována, jak jsem říkal na začátku, tam, kde by třeba běžně provozována nebyla, a dostane se k lidem, kteří by si běžně nepustili. Takže i kdyby tímhle formátem jsme tu hudbu mohli šířit do světa, tak mě to nějak neuráží. Navíc potom následoval koncert, kde už lidi přišli, sedli si a vyloženě jsme měli tu svoji 3/4 hodinku nebo hodinku, kde soustředně poslouchali. Takže to byl spíš takový bonus toho dne.
0: Co třeba, když už jsme mluvili o těch vašich původních aranžmá, co třeba nějaké původní skladby? Zkoušeli jste třeba si objednat něco u nějakých současných autorů pro to vaše obsazení netypické?
3: No, vykopli jsme, předpokládám, na tom adventním koncertě, kdy právě pro nás kamarád Tomáš Janoška udělal spíš aranžmá teda, úpravu, písně, ale skladby přímo na míru zatím nejsou. Nicméně je to věc, která je na našem listu přání. A už máme nějaké typy, koho bychom chtěli oslovit, ale zatím to necháváme asi pod pokličkou. Ale určitě budeme rádi za spolupráci se současnými autory i třeba do budoucna, protože kdybychom chtěli vyjet za hranice, tak rádi budeme prezentovat naši hudbu současnou, ať máme s sebou artikl, který je poutavý a zajímavý i pro pořadatele koncertů v zahraničí třeba.
0: No, rozhodně je to obsazení, které má potenciál, takže si myslím, že skladatele to bude zajímat. Ještě jsem se vlastně nezeptal, vy jste zmiňoval ten soubor Il Giardino Armonico v souvislosti s tím Vivaldim, že vás inspirovali. Máte třeba v rámci takových souborů, které propojují folklor s klasikou, nějaké vzory nebo nějaké podobné ansámbly, které vám třeba byly inspirací?
1: To je složitá otázka.
3: Ne, protože... No, možná si spíš neobjevím zpětně. Protože když jsme, se, když jsme se do toho pustili, tak asi to nebylo na základě toho, že bychom si poslechli několik alb a řekli jsme, pojďme dělat něco podobného. Ale tím, že ta myšlenka vznikla, nebo aspoň jsme si tehdy mysleli, že to vzniklo z naší hlavy, tak možná až teď, když se dostáváme k různým interpretacím určitých děl, tak třeba narazíme na to, že už to někdo mohl podobně zpracovat. Ale i když narazíme na zpracování právě u těch rumunských tanců, že jo, tak jedna naše známá nám pouštěla ukázku právě kapely, která to zpracovávala jakoby v klasické formě a taky využívali nějakého kontrastu té lidové podoby, ale tam to bylo velmi syrově ve vyznění. Na konci se dostaneme k tomu, že ta podoba je úplně jiná než ta naše. Mm-hmm. Takže si nedokážu vlastně teď asi představit příklad toho, že jsme něco vyloženě skopírovali, co by nám bylo vzorem.
0: Třeba ty rumunské tance, no. Ty zrovna třeba nedávno nahrálo, myslím, i Talichovo kvarteto taky s cymbálem, to vyšlo někdy v loňském roce, tak to mě třeba zaujalo a opravdu to je taková hodně jako chameleonská skladba, která opravdu jako v těch různých úpravách často vyznívá hodně jinak, no to je pravda.
1: Ona zrovna třeba tyto rumunské tance byla jedna z prvních úprav, protože to se samo nabízí zrovna toto dílo to tímhle způsobem nějak zpracovat, ale myslím si, že jak říkal Lukáš, tak ono se to často odráží od typu skladby, od toho období a od toho stylu. Že například, když šáhneme do něčeho staršího, jako například uhrovecká sbírka nebo nějaký archivní materiály, tak potom zjistíme, že třeba nějaký barokní soubor právě to zpracoval jakoby na staro, nebo naopak se snaží z toho udělat moderní záležitost. Takže asi úplně takový nějaký vzor přesný jsme neměli u toho vzniku.
0: Díval jsem se na vaše facebookové stránky a každopádně tedy velmi čile koncertujete, měli jste tam spoustu termínů teď na následující měsíce, tak kde vás třeba v nejbližší době mohou posluchači slyšet? Myslím teď řekněme od června dál nebo od druhé poloviny května.
3: Tak posluchači si nás můžou najít v Pardubicích 5. a 6. června, kde odprezentujeme náš koncert Muse Equality a zároveň bude tam i pořad Tanec mezi námi. To bys možná, Viktor, mohl něco říct, protože to máš víc pod kůží.
1: My jsme totiž chtěli už v počátku, jak jsme zjistili, jak ta kapela hraje, co asi jaké emoce předává, tak všichni za námi chodili, že u toho se musí tančit, to je tak jako temperamentní. A tak jsme si řekli, no co kdyby jsme fakt vymysleli nějaký tanec k tomu, jako aby se prostě, aby mohli tanečníci zatancovat Bartóka, nebo například nějaké archaické tance z 18. století například. No a vznikl projekt Tanec mezi námi, kdy ten tanec mezi námi taky odkazuje na nějaký vztah těch tanečníků a muzikantů a je to takové organické vystoupení, kde právě spolupracují tanečníci s náma s těma úpravama, které už máme hotové a oni na to vymysleli choreografie a potom třeba i nějaké taneční příběhy. A toto vystoupení právě budeme hrát v Pardubicích 5. června a potom 6.

0: Ješov nás čeká ještě 21. června. V červenci máme nějakou pauzu lehkou, ale vracíme se potom v srpnu hned na podruháčské slavnosti právě na místo konání našeho prvního koncertu do Zuberce, kde odehrajeme v rámci právě zmiňovaných podruháčských slavností 8. a 9. srpna nějaké koncerty, takže určitě se mají na co těšit posluchači.
1: Tak všechno, pokud to nezachytili, si mohou podrobně najít i na vašich sociálních sítích, kde jsou ty termíny vypsány. Dnešní pořad tedy pomalu končí, zakončíme ho již zmiňovanou slavnou skladbou Bély Bartóka, což budou tedy rumunské lidové tance založené na lidových nápěvech z Transylvánie. A já moc děkuji členům souboru Muse Equality, houslistovi Viktoru Janoštínovi, cymbalistovi Michalu Procházkovi a kontrabasistovi Lukáši Holubíkovi, že byli dnes našimi hosty v pořadu Hudba v miléniu. Tak ať se vám daří, přeji mnoho úspěchů, mnoho spokojených posluchačů a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
0: Děkujeme za pozvání.
2: Naschledanou.
1: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Jsme Klasik Praha.

Věřím, že se vám líbila hudba, kterou jsme vám před chviličkou nabízeli v pravidelném pořadu Rádia Klasik Praha, hudba v miléniu, respektive nabízeli to hosté nebo host pořadu mého kolegy Ondřeje Fischera. Teď je s vámi už Ivan Dlask, aby vám popřál příjemné odpoledne a krásné chvíle i u další hudby. Už jsme uvedli část opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta, a to árii Sarastra. Zpíval basista László Polgár a hrál orchestr maďarské státní opery, který řídil János Kováč. Za chvíli uslyšíme jednu skladbu Sergeje Rachmaninova, a to klavírní skladbu. Pustíme se do poslechu Jupitera z orchestrální svity Planety Gustava Holsta. Připravena je i pátá symfonie osudová Ludvíka van Beethovena s tím typickým úvodem a další skladby. Tak přeji vám krásnou sobotu 29. srpna v den, kdy v kalendáři má svátek Evelína.

Jan Schulmeister byl u klavíru a hrál šestou část díla Simoman Musico od autora, kterého už jsem vám představil, od Sergeje Rachmaninova. Nahrávka vznikla v roce 2025, je to tedy šest hudebních chvil a jednu chvilku jsme teď strávili s Janem Schulmeisterem a hudbou tohoto autora. Gustav Holst samozřejmě nejvíc proslul svými planetami, svou orchestrální svitou a tu si teď připomeneme částí Jupiter, zvěstovatel radosti.

Ano, jedná se o nejhranější dílo anglického skladatele Gustava Holsta, tedy o orchestrální svitu a planety. Víme, že svita neobsahuje Pluto. Ta navíc jako planeta už později byla taky vyřazena, jako kdyby to předjímal Gustav Holst. No a neobsahuje taky Zemi. A to asi všichni víte. Tohle byl Jupiter, zvěstovatel radosti v provedení Berlínské filharmonie, kterou řídil Simon Rattle. Je to velká škoda, že už řádku let si nemůžeme poslechnout Luciana Pavarottiho ve skutečnosti na koncertních nebo operních jevištích, ale existují nahrávky, třeba nahrávka této písně Volare.

Jako vzpomínku na Lučána Pavarotyho jsme dnes připravili píseň, kterou napsal Franco Migliacci. A jmenuje se Volare, tak jak zpíval Luciano Pavarotti v této písni za doprovodu orchestru del Teatro Comunale di Bologna, tedy orchestru obecního divadla v Bologni, abych to přeložil, a řídil Henry Mancini. I ženy se velmi často objevují mezi hudebními skladatelkami, nejenom těmi současnými nebo v minulých stoletích, ale také další, ale my se přidržíme toho minulého tisíciletí a století, kdy v letech 1887 až 1953 žila Florence Beatrice Price, tato skladatelka, varhanice a pedagožka, byla první ženou afroamerického původu, která v USA pronikla na hudební scény jako autorka orchestrální hudby. A my si teď poslechneme v její provedení Ergina Kanga, což Ergin Kangi, tedy abych to řekl správně, protože to je žena také americké houslistky a badatelky. A Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou bude řídit Ryan Cochran, část jejího koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur, tedy Florence Beatrice Price.

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Posloucháte Klasik Praha.

U klavíru byl Martin Vojtíček, který hrál od Vítězslava Nováka In Primavera, druhou část tempu Andante con moto, tedy čínský motiv, bychom mohli říci, taky má tento název z Malé svity Exoticon právě Vítězslava Nováka. Jaké bude počasí dnes odpoledne? Ochladilo se, pršelo přes noc, teď už teda v Praze tady neprší a je polojasno, až oblačno, v průběhu večera ale meteorologové čekají přibývání oblačnosti s dnešními nejvyššími teplotami mezi 23 až 25 stupni. No a slíbil jsem vám pátou symfonii C-moll Ludvíka van Beethovena a takhle začíná.

Ta nejznámější první věta Allegro con brio díky tomu známému motivu je ze symfonie číslo 5 c-moll a je právě proto tolik tak oblíbená. Ludwig van Beethoven autor a Českou filharmonii na starší nahrávce řídil Paula Klecky. Dnes večer vysíláme samozřejmě tak jako ostatní dny večerní koncert bez smokingu ve 20 hodin. Na našich webových stránkách, ale teď už najdete i program večerních koncertů pro ten příští vysílací týden, tedy od pondělí 31. srpna, tedy poslední den tohoto měsíce. Takže co bude dnes večer? Martina Klausová vás seznámí s díly Ottorina Respighio a pak si je samozřejmě pustíme. Bude to jinak koncert pro klavír a orchestr a mol, tokáta pro klavír a orchestr a fantazia sláva pro klavír a orchestr. Hrát bude klavírista Konstantin Ščerbakov a symfonický orchestr Slovenského rozhlasu, který řídí Howard Griffiths. My se ale teď zastavíme u skladby autora, který se jmenuje Michal Nejtek. Text písně, kterou uslyšíme, pochází z Toulouse asi z roku 1190, ale zhudebnil pro ženský vokální soubor současný český skladatel. A na této nahrávce teď vystoupí Kamila Mazalová, Margit Ibelaka, Katalína Vicenc, Martin Novák a soubor Tiburtina Ensemble. Budeme poslouchat píseň Lombardianka.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: No a v úplném závěru této hodiny jsme se zaposlouchali do koncertu pro klavír, trubku a orchestr Dmitrije Šostakoviče. Do závěru tohoto díla hráli symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu, řídil ho Oswald Zalaberger, a také česká klavíristka Jitka Čechová spolu se svým německým kolegou trumpetistou Johannesem Sondermannem. Teď už je 13 hodin a za chviličku po reklamním bloku a naší znělce, která připomene, že jste na správné stanici, zazní hudba Edvarda Elgára, introdukce a allegro pro smyčcové kvarteto a orchestr.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, ho?
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Prodlužte si léto v Aquapalas Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalas Praha léto nekončí. Aquapalas Praha. Zábava na celý den.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Academy of St. Martin in the Fields řídil Neville Mariner v introdukci a allegro pro smyčcové kvarteto a orchestr Edwarda Elgara. A na to kvarteto tvořili hráči Hugh McGuire, Raymond Keenlyside, Kenneth Isaacs a Kenneth Heath. Znáte jméno Novák, určitě v hudbě Vítězslava Nováka, ale já vám teď představím dílo Jana Nováka, českého skladatele, klavíristy a třeba i bratrance pěvce Richarda Nováka, když to vezmeme z toho příbuzenského hlediska. On měl dvě dcery. Dora Novák Wilmington, jedna z nich, je klavíristka, studovala mimo jiné na Juilliard School u Rudolfa Firkušného a vyučuje teď na Hochschule v Mnichově. A právě ona zahraje ještě s druhým klavíristou Karlem Košárkem tu následující skladbu, koncert pro dva klavíry a orchestr Jana Nováka a část Andante. Řídí Tomáš Netopil.

Dílem Jana Nováka byl koncert pro dva klavíry a orchestr, část andante tohoto díla, která právě skončila. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Tomáš Netopil, na klavíry hráli Dora Novak Wilmington, tedy dcera autora, a klavírista Karel Košárek. Během dnešního vysílání na rádiu Klasik Praha uslyšíte taky celou řadu upozornění na naše budoucí pořady. Třeba za chviličku vám jeden z nich představí v té upoutávce můj kolega Stanislav Předota. Vysílá se ten pořad už v tomto týdnu, nebo ještě v tomto týdnu, v neděli 30. To uslyšíte za chvilku. Ale jinak další podrobnosti k tomu pořadu se už teď můžete taky dozvědět na našich webových stránkách, podobně jako u dalších pořadů, a v tomhletom případě my také uveřejňujeme v rubrice podcast a nebo na Spotify záznamy některých vybraných pořadů bez hudebních ukázek. Ale jedna hudební ukázka je v našem vysílání připravena už teď a je filmová. Hlavní téma z filmu Lancelot a Ginevra. Napsal Ron Goodwin a zahraje City Light Symphony Orchestra, který řídí Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: Georg Philipp Telemann zkomponoval kolem stovky instrumentálních koncertů. Čtyři z nich, napsané pro různé dechové nástroje, si poslechneme v dalším dílu pořadu Švédský stůl v ukázkové interpretaci souboru Musica Antiqua Köln. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
4: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
4: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Více na pop.cz.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
2: Ladíte Klasik Praha.

Goldbergovy variace, to je velmi známé dílo Johanna Sebastiana Bacha, které jsme teď poslouchali na rádiu Klasik Praha. A právě toto dílo, tedy první část aria da capo, hrál klavírista Víkingur Olafsson. My v této hodině uslyšíme ještě řadu dalších skladeb, ať už to bude třeba symfonie číslo 3 D-dur Petra Iliče Čajkovského nebo koncert pro brumly, mandoru a orchestr od Johanna Georga Albrechtsbergera. Tak to je trošku jazykolam pro moderátora, ale snad jsem ho zvládnul, a tak vás zvu teď k poslechu zase ještě jiné skladby od Benjamina Britna. Prožijeme spolu bouři ze 4 mořských mezihér z opery Peter Grimes.

Posloucháte sobotní odpolední program Rádia Klasik Praha se mnou s Ivanem Dlaskem. Já tady budu pro vás připraven poměrně dlouhý čas vždycky odpoledne, protože zanedlouho začíná škola. Moje kolegyně půjdou s dětmi do školy, dokonce třeba do školky poprvé. No a tak to zbylo na mě, abych vás provázel alespoň těmi odpoledními pořady, ať už to bude dneska, zítra, anebo ještě v pondělí a v úterý. Kromě toho samozřejmě pro vás připravuji další vydání, už premiérová vydání, už se to blíží, pořadu z archivu osobností. A teď vám pustím Scherzo Allegro Vivo, symfonie číslo 3 D-dur Petra Iljiče Čajkovského.

když si poslechneme koncert pro brumly, mandoru a orchestr, první část tohoto díla, tempo moderáto autora, jehož jmenuje Johann Georg Albrechtsberger, tedy rakouský klasicistní skladatel a varhaník. My budeme tedy slyšet nástroj, který se nazývá brumle, pro ten on napsal 7 solových nástrojů a je tam tedy i mandora, druh loutny v altovém ladění. Na brumli hraje Fritz Mayer, na mandoru Dieter Kirsch a mnichovský komorní orchestr řídí Hans Stadelmeier.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Ladíte Klasik Praha.

Věřím, že vás potěšila další skladba na rádiu Klasik Praha, která právě teď skončila po 14. hodině a to byla tokáta pro klavír, tedy třetí část této tokáty pro klavír z tohoto díla Claude Debussyho a hrála Lilia Zellberstein, tato klavíristka. Jean Sibelius, romance pro smyčce C-dur, to je to, co uslyšíme už za chviličku a zastavíme se teď i u drobností, jako bude třeba hudba Georga Filipa Telemana z filmové muziky Johna Williamse a nebo od Jacquesa Ibera, to bude vals jeho divertismánu a řada dalších skladeb a taky informací. Tak tady je hudba Jeana Sibelia.

romantickou náladu mohla teď třeba právě u vás doma a nebo někde jinde potrhnout romance pro smyčce C-dur Jeana Sibelia. A Royal Liverpool Philharmonic Orchestra řídil Charles Groves. V programu Rádia Klasik Praha teď trošku odbočíme mimo toto rádio a já vám prozradím něco o tom, že už vrcholí v podstatě klášterní hudební slavnosti 2026, které se odehrávají na Moravě a vlastně tím nejbližším koncertem je teď už zítra 30. Podsta Paganinimu, to je program, ve kterém v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Rapotíně vystoupí Pavel Šporca. No a bude tady Adam Plachetka, to je určitě vždycky nezapomenutelné setkání, ten bude vystupovat 12. září roku 2026 v chrámu Panny Marie ve Šternberku, ale nebude tam sám, bude s ním také ještě Alinde Quintet. Těch koncertů je tam ještě daleko víc, stačí navštívit tedy stránky klášterních hudebních slavností a dozvíte se, co ještě bude následovat v podstatě do konce měsíce listopadu, kdy je epilog tohoto festivalu. Triová sonáta G-moll a část Allegro je teď na programu Rádia Klasik Praha od Georga Filipa Telemana a zahrají vám Andrew Menzi na housle, Marcel Ponzelé na hoboj, Jaap ter Linden na violončelo a Ton Koopman na čembalo.

A to už jsme byli u zpívané části našeho vysílání. Alma Mahler napsala tuto jednu ze 17 písní, složila ji ve 20 letech po rozchodu s Gustavem Klimtem a jmenovala se Osamělá procházka. A zpívali Elize Kalivert, zpívala tedy, a na klavíry doprovázela Mariana Šerinian. Hudbu Maxe Brucha mám osobně moc rád, a tak vám teď pustím jednu ukázku z jeho tvorby. Bude to Allegro Energico koncertu pro housle a orchestr číslo 1 G.

Isaac Perlman hrál na housle a koncert Chebau orchestra řídil Bernard Haitink. A tak skončil koncert pro housle a orchestr číslo 1 G-moll, třetí věta Allegro Energico Maxe Brucha. Máme i filmovou hudbu samozřejmě v programu i dnes na rádiu Klasik Praha a taky připomínky dalších pořadů, které pro vás o filmové hudbě připravuje Nikola Bojčev. Ta jeho pozvánka hned po hudební ukázce bude na středu 2. září a my si teď pustíme téma z filmu Dobyvatelé ztracené archy. Johna Williamse.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Jsme Klasik Praha.

Hudbu Wolfganga Amadea Mozarta jistě poznají mnozí a Pochod a la Turka, který je ze sonáty číslo 11 A dur, ten zná asi téměř každý. Dnes Rondo a la Turka, tedy třetí větu této sonáty, hrál klavírista Ricardo Castro. Opera je žánr, ke kterému se taky často vracíme na rádiu Klasik Praha. Teď si poslechneme intermezzo ze třetího dějství opery Manon Lescaut Giacoma Pucciniho.

Pučínyho hudba se rozezněla v intermezu ze třetího dějství opery Manon Lescaut. Právě Giacomo Puccinio berlínskou filharmonii řídil Herbert von Karajan. Radio Klasik Praha je na různých místech v naší republice v digitální síti, především a to v autech. A to jste určitě ocenili vy, kteří přes léto putujete po České republice. Sám jsem byl nedávno na Moravě, tam byl vynikající signál na mnoha místech, v Ostravě přímo je digitální vysílač naší stanice Klasik Praha. A všude tam se taky teď rozezní vals Divertissimánu Jacquesa Ibera.

V rychlém tempu jsme mohli alespoň v duchu tančit vals z díla Divertissement Jacquesa Ibera. Londýnský komorní orchestr řídil Christopher Warren Green. A už je tady zase téměř závěr té další odpolední sobotní hodiny na rádiu Klasik Praha se dvěma skladbami. A tou první je Menuetto Moderato, symfonie číslo 100 G-dur Josefa Haydna. Filharmonia orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Tuto hodinu na Rádiu Klasik Praha teď uzavírá opera Mistři pěvci norimberští a předehra k prvnímu dějství tohoto díla Richarda Wagnera. Gewandhaus Orchestr z Lipska řídil Andris Nelsons. Je 15 hodin, 29. srpen, sobota.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Obnovené lety z Aerofilms do metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Já jsem před chviličkou, než se rozezněla tato skladba, tedy od Roberta Schumanna, sonáta pro klavír číslo 3 F-moll a část Prestissimo po Sibile, hrála Andrea Kauten, tak předtím jsem taky v jednu chvíli hovořil o tom, že nás můžete poslouchat i v tom digitálním světě. A je pravda, že těch digitálních rádií, ty jsou v automobilech, ale kromě těchto míst je třeba doma nemáte, tak nás samozřejmě můžete poslouchat i jinak, buď teda z vysílače, ale to je okolí Prahy, frekvence 98,7 a Praha samotná, a nebo také na internetu, pokud máte doma trvalé připojení, tak je to velmi jednoduché, naše stránky www.klasikpraha.cz. A já vám teď při tom hledání na internetu, protože si tam můžete přečíst zajímavé články, nabídnu hudbu Georga Friedricha Händla. Bude to árie z kantáty Aci Galatea a Polyfemo, kterou nastudoval soubor Collegium 1704 vedený Václavem Luxem společně s italským basistou Luigi De Donato.

0: No a z pera Karla Filipa Emanuela Bacha byla symfonie číslo 1 G-dur, kterou teď zahrál The English Concert a řídil Trevor Pinnock v části Allegro di molto.
1: Klasik Praha.
2: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
3: Posloucháte Klasik Praha.

To byla zase taková další drobnost v našem vysílání, a to od Howarda Godala, téma z filmu Mr. Bean, možná, že jste to poznali, tuhle tu muziku z britského komediálního seriálu s Rowanem Atkinsonem v hlavní roli. No a ten text zní: hle, člověk, jenž je fazole. Účinkovali varhaník David Good a Chris Church Cathedral Choir, který vedl v Oxfordu Stephen Darlington. Ještě do konce hodiny zbývá hudba Ludvíka van Beethovena, už za chvíli část jeho symfonie číslo 8 F-dur, pak to bude rozsáhlejší dílo Ralpha von Williamse The Lark Ascending a od Františka Xavera Duška jeho symfonie B-dur.

Tak skončila hudba Ludvíka van Beethovena také na naší stanici Allegrovi Váče symfonie číslo 8 F-dur. Chicagský symfonický orchestr řídil Georg Scholty. A teď je tu ta velmi podstatná skladba i svou délkou v této hodině našeho vysílání, kterou napsal Ralph Vaughan Williams. Nazval tu skladbu The Lark Ascending. A my uslyšíme úpravu pro solo housle a sbor a kapela.

Vzlétající skřivan, přeloženo do češtiny The Lark Ascending, to v úpravě pro solo housle a sbor a kapela, bylo dílo Ralpha von Williamse a tu úpravu provedl Paul Drayton. A Jan Libek hrál na housle a k tomu zpíval tedy a kapela sbor Moches 8. No a už je tu poslední skladba v této hodině našeho vysílání. Ono to opravdu rychle letí, tak jako třeba dětem utekly prázdniny a už za chviličku vyrazí zase do školních lavic. A ta poslední skladba je Allegro con Spirito, symfonie B-dur, Františka Xavera Duška. Helsinki Barok Orchestra řídí Apo Häkkinen.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Zpíval vám Petr Nekoranec za doprovodu České filharmonie, kterou řídil Christopher Franklin. Arie Jopase byla ze čtvrtého dějství opery Trojané Hectora Berlioza z francouzského kompaktního disku, který Petr už před nějakým časem natočil. Za chviličku nabídnu kavatinu des dur pro pozoun a klavír, kamisen, sance nebo trombón a klavír. Chcete-li, v této hodině uslyšíme taky sonátu pro housle a klavír es dur Richarda Strausse a nebo přederu k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. Krásné odpoledne.

Camille Saint-Saëns vytvořil kavatinu des Dor pro trombon a klavír. Na ten hrál, na ten bozon tedy, Guillaume Cote de Moulin, na klavír Laurent Vagschala. Byla to romantická skladba z roku 1915 a byla prý ve své době velice oblíbená. A tahle nahrávka byla z alba z roku 2020. No a po této už druhé skladbě tohoto vysílání si zase pustíme jednu takovou drobnější skladbu Spas mě hospodine Alessandra Grandiho. Salvum me fac domine, tedy řečeno latinsky. A tady tato skladba severoitalského raně barokního autora, žáka Giovanniho Gabrieliho, začíná.

Alessandro Grandi napsal tuto píseň, kterou zaspívali Anna Hlavenková soprán, Magdalena Kožená, mezzo soprán Spas mě hospodinem. Autorem je tedy Alessandro Grandi a spolučinkoval soubor, který už neexistuje. Muzika Antiková Praha s vedoucím uměleckým Pavlem Klikarem. Sonáta pro housle a klavír S-dur potěší vás všechny, kteří máte rádi komorní hudbu, zvlášť když budou hrát tak renomovaní umělci, jako je Renaud Capuçon na housle a Guillaume Bellom na klavír. A uslyšíme finále této sonáty Richarda Strausse.

René Capison housle, Guillaume Bellom na klavír a sonáta pro housle a klavír S-dur, finále andante tohoto díla Richarda Strause. Právě teď na rádiu Klasik Praha a podíváme se na počasí, jaké bude ještě po zbytek tohoto víkendu. Tak počasí dnes odpoledne je takové umírněné s teplotami mezi 23 až 25 stupni Celsia. V noci bude polojasno, během dne přechodně zataženo. Možná slabý déšť, ale spíš asi ne. Nejnižší noční teploty mezi 17 až 15 stupni, ale na okrajích města chladněji kolem 12 stupňů Celsia. No a pokud se týká toho zítřejšího dne, tedy neděle, tak budou letní teploty, ale bude trochu víc foukat. Předpokládají meteorologové polojasno, ráno bude místy i zvětšená oblačnost, nejvyšší denní teploty zítra už vyšší zase mezi 25 až 27 stupni Celsia. No a teď se zaměřujeme na filmovou hudbu, na téma z filmu Vykoupení z věznice Shawshank. Toto téma napsal Thomas Newman.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696, tedy před rovnými 300 lety. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Tohle je Klasik Praha.

Georg Friedrich Händel a jeho oratorium Solomon teď na našem rádiu Aleš Bárta hrál na čembalo a spolu s ním účinkovali virtuozy di Praga, které vedl Oldřich Vlček. Na našich webových stránkách najdete celou řadu článků a především se taky týkají různých představení, a to jak u nás, tak i na Moravě. Třeba Moravské divadlo a Moravská filharmonie otevírají kulturně edukační centrum. Jak se tam můžete dozvědět od mého kolegy Filipa Sichry, který ten článek vytvořil. Nové centrum chce být víc než jen souborem učeben a zkušeben. Vzniká ale prostor, kde se potkává profesionální umění se vzděláváním, praxe se školou a kultura s každodenním životem města. No a víc si přečtěte na našem webu. Já vám teď dopřeju 11, skoro 12 minut vaší pozornosti, kterou upoutá určitě předhra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho.

Předehra k opeře Wilhelm Tell, tentokrát zazněla celá, ona se někdy hraje až ta závěrečná populárnější část. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Vladimír Válek. A blížíme se zase téměř už k závěru té hodiny, ale je před námi ještě hudba Daria Mioda, Wolfganga Amadea a Mozarta. A v této chvíli taky Dmitrije Šostakoviče. Preludium ze tří houslových duet zahrají Icák Perlman, Pinkas Zuckerman a Samuel Sanders na housle.

Tak jsme ještě stačili uvést před 17. hodinou temperamentní dílko Skaramuš, část živě tohoto díla Daria Mioda. Zahráli vám Ludmila Peterková na klarinet a Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. A už je tady opravdu ta poslední skladba v této hodině před 17. a to je koncert pro klavír a orchestr číslo 21 C dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavír vám bude hrát Jan Lišecký.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Obnovené lety z Aerofilms do metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Mladí interpreti Daniel Matejča, houslista Jan Schulmeister, klavírista, se rozhodli natočit taky 4 kusy pro housle a klavír. Josefa Suka, my jsme poslouchali burlesku, Allegro Vivace. Oba hudebníci byli ve finále soutěže Concertino Praga už v roce 2020. Byli taky hosty našich pořadů různých na rádiu Klasik Praha. No a teď po této skladbě Josefa Suka je tady zase jedno z mnohých requiem. Mese de requiem. Tentokrát uvedeme to, které napsal André Campra. Je to francouzský barokní autor z mezidobí mezi Lilim a Rameauem a my si poslechneme úvod k tomuto dílu.

V tomto úvodu Requiem ze mše, Requiem Andrého Campry, účinkovali Samuel Bolden, tenor, Zachary Wilder, tenor a Viktor Sikár, bariton a Le Concert d'Astrée řídil Emmanuel Haim. Slavnostní symfonie Edur Bedřicha Smetany nebyla moc oblíbená kvůli těm, nebo triumfální, jestli chcete, symfonie, kvůli vlastně použití rakouské hymny podle Haydnovy hudby v tomto díle a taky za dob komunistického režimu to takhle bylo uváděno, omilostněno bylo snad jenom skerco, ale my si teď poslechneme z tohoto díla ze slavnostní symfonie Edur Bedřicha Smetany finále.

Tak jsme si dopřáli z té symfonie, slavnostní symfonie Bedřicha Smetany F-dur, finálovou část na rádiu Klasik Praha, abychom se v zápětí zase chviličku věnovali filmové hudbě a navíc vás pak pozveme k poslechu jednoho pořadu a to už na pondělí 31. srpna. No a tou skladbou filmovou je téma z filmu Hodný, zlý a ošklivý Ennia Morriconeho, ale tady se bude jednat o aranžmá pro flétnistku Saru Andon a klavíristku Simonu Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: 14. července slaví obyvatelé Francie, jak známo, státní svátek. Součástí oslav je i tradiční velkolepý koncert de Paris, konaný přímo pod Eiffelovou věží na Champ-de-Mars. Jaká je historie i současnost tohoto hudebního svátku? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s premiérou v pondělí od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak zase je taková trošku populárnější skladba Farhangema Alexeje Aslamase. To byla skladba s názvem Dus Ambiance, kterou napsal Django Reinhardt. Zahráli na klarinet Irvin Vanish a spolu s ním Epoch Quartet. Na Rádiu Klasik právě se blíží večerní pořady, tak se na ně pojďme podívat. O večerním koncertu jsem hovořil a teď je upozorním na pořad, který začne na osobní notu teda. Začne v 19 hodin, teda už za chviličku. Budou tam hosty Mirky Časorové, manželé Jana Horáková, Levicová a Miloš Horák, tedy mezzosopranistka a basista. Potkali se ve Státní opeře, oba zpívali, oba lezou. Tak to bude v 19 hodin, no a potom ještě po tom večerním koncertu ve 22 hodin je připraven pořad, který pro vás chystá kolega Stanislav Předota. A v tom, tento pořad je věnován skladateli Ermanu Wolfu Ferrarimu. A konkrétně jeho koncertinu pro dechy a taky třem neoklasicistním koncertiny pro hoboj, fagot a anglický rock. To se to špatně skloňuje. No a teď už na Rádiu Klasik Praha další program, árie Carmen a sbor z prvního dějství opery Carmen George Bizeta zpívá Elina Garanča.

V úpravě pro zobcovou flétnu a basovou kontinuo jsme teď poslouchali sonátu e-moll Georga Friedricha Händla. Učinkovali na zobcovou flétnu Michaela Koudelková, na čembalo Monika Knoblochová, na barokní violončelo Libor Mašek a na teorbu Jan Krejča. Už je tu poslední skladba na rádiu Klasik Praha právě před začátkem proudu hudby, který vás bude provázet až do 19. hodiny, pak pravidelné pořady. A tak se s vámi Ivan Lask od mikrofonu loučí, budu tady zase zítra popolední a teď představím The Philharmonia Orchestra v čele s dirigentem Walterem Wellerem v symfonii kantátě, symfonie číslo 2 B-dur, chvalospěv Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Přeji vám krásný večer a těším se na zítra.

0: Bez ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Stopcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Týden se sešel s týdnem a my tu máme další premiéru pořadu Na osobní notu, kterou pro vás připravila Mirka Časarová. Dnes je mými hosty dvojice, která má stejné zaměstnání i adresu, na které bydlí. Oba dva jsou pěvci, dokonce se shodují i v tom, že oba opanují nižší hlasový obor, ale jsou také manželé. Společně nebo každý zvlášť účinkují například v Národním divadle v Praze či v Národním divadle Moravskoslezském a na dalších scénách. Dnes je se mnou mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. Jano, Miloši, vítejte.
1: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Tak, kdo bude mluvit dřív? Je to jedno.
1: Asi. Asi já, jak se znám. Jak to znám, tak převážně.
0: Je to tak i doma, že tě nepustí ke slovu?
2: No, je to tak, ano.
0: Fakt?
2: Jo, je to tak.
1: Ne, není. Jenže když pak se jako otrká, tak mluví furt, jak kniha, ale... Ale...
0: Tak doufám, že to tady stihneme, rychle se potrkat.
1: No, za hodinu to nestihne.
0: Co bylo dřív? Pěvecké setkání, anebo nejprve byla dvojice, která si pak pro svou životní dráhu vybrala zpěv?
1: Setkání v divadle, ve sboru, ve státní opeře ještě.
2: No. Ano.
0: Vy jste se potkali ve sboru?
1: Ano.
0: Vy jste to... oba dva zpívali ve sboru?
1: Ano. Ale já jsem byl v té době, když jsme se potkali, tak jsem byl jenom externista ve sboru v Národním divadle, a jinak jsem dělal elektrikáře. Opravoval jsem pro makro mikrovlnky
0: Já myslel mikrofony.
1: Mikrovlnky a takový ty.
2: Což ale... je praktický jako pro život, musím
0: to
2: je říct.
0: Využila jsi to někdy doma, že máš doma elektrikáře?
1: Furt.
0: Prosím tě, Miloši, tak já se teď budu chvíli věnovat Milošovi, jo? Nebo Janě, ale dojde na tebe.
1: Já budu rychlej.
0: Miloši, jak vede cesta od elektrikáře k opeře?
1: No, to už jsem popisal několika, já to jako
0: zestručním. Já jsem to ještě neslyšela, promiň.
1: Já vím, že ne, ale já se to zkusím zestručnit, protože to je docela dlouhý, to bychom pak na to. Ale prostě jsem dělal elektrikáře ve Škodovce, začal jsem chodit do hudebky do Mladé Boleslavy, tam mě...
0: Kolik
1: tam...
0: ti bylo let?
1: Asi 19.
0: Ty jsi tam, ale v 19 většina lidí končí v hudebce.
1: No, tak já jsem chodil na housle do 6. třídy, jako do hudebky v Mnichově Hradišti. Tam se mnou trápil pan učitel, ten chudák byl z toho nešťastný úplně, že na housle se musí cvičit, že jo.
0: Tak, znám což, to, hrála jsem 7
1: což
0: let.
1: Což je problém. No, v 6. třídě jsem přemluvil rodiče, že to fakt nemá cenu, že jako zkoušet ty housle. A začal jsem malovat a tak a vlastně jakoby na hudbu, ne, že bych zanevřel, prostě jsem se vykašlal na to jako něco hrát. Pak mě samozřejmě začalo bavit hrát na kytaru a tak se jako v pubertě každý začne hrát na kytaru, že jo, a začne dělat nějakou muziku. Tak tu jsem dělal, zpíval jsem, no a slyšela mě jedna paní a říkala mě, ať se učím zpívat, že mám docela dobrý hlas. Tak jsem šel v těch 19 do ty hudebky za tím panem učitelem. A operu jsem vůbec vlastně moc neznal. Znal jsem jenom z televize, vlastně, co někdo někde pustil, něco jsem slyšel, kousek, říkal jsem si, no dobře. A teď jsem přišel k tomu panu učiteli, mysleje si, že mě bude učit zpívat nějakou rockovou muziku nebo nějaký popík nebo něco takového. A on začal s operním cvičením, že jo, s různýma hlasovýma cvičeníma. Jsem na to nejdřív koukal a tak dobře. Tak během roka jsem se naučil tak nějak jako napodobovat to, co mi ukazoval. Nebylo to rozhodně seriózní.
2: Pan učitel Šádek.
1: Pan učitel Šádek to byl, no. Ten když si zpíval v Ústí nad Labem. A prostě mě to naučil a to, co mě ukazoval, tak jsem tak nějak se začal napodobat. Začal jsem si, vlastně když to tak dneska zpětně, jsem si začal hrát na zpěváka operního.
0: Ale je fakt, že ono hodně lidí tu operu napodobuje.
1: No. Tak začal jsem si hrát na zpěváka, vyhrál jsem soutěž hudebních škol, těch celostátní takovou.
0: Tak když jsem byl nejstarší.
1: Byl jsem nejstarší samozřejmě. No a pak jsem hned v ten rok, vlastně, bo to bylo asi za dva roky jako na to, no, tak jsem předspíval do sboru do státní opery jenom jakože na výpomoc, jsem si říkal. A oni mi řekli, že by strašně potřeboval, kdybych tam nastoupil na celý úvazek. Tak jsem odešel ze Škodovky jako elektrikář a šel jsem na celý úvazek do státní opery.
2: No. A polepšil ses finančně?
1: Finančně jsem se si rozhodně polepšil, protože jsem platil 7 000 nájem tady v Praze a bral jsem výplatu 5 400 hrubýho, si pamatuju v té době. To bylo v roce 98 na konci.
0: Takže
1: roku 98.
0: Jsi prostě potřeboval parťáka na to, viď?
1: Ne, to jsme se ještě neznali. Během toho jsem se uřval, samozřejmě pak, protože přišli nějaký solový hrub občas, protože se lidem líbilo, jak zpívám, jenomže jsem to neuměl pořád, tak jsem se uřval. A paní profesorka Bachmanová, ke který jsem se postupně jako propracoval přes pana profesora Tučka, protože jsem vyhledával ještě jako někoho jiného, kdo by třeba mi s tím poradil, tak ta paní profesorka Bachmanová mi říkala, hele, přestaň se zpíváním teďka, najdi si normální práci, dáme to nejdřív nějak dohromady a pak můžeš začít zpívat. No a v té době, když jsem našel jsem si novou práci, seknul jsem se zpíváním, chodil jsem jenom vypomáhat do sboru, abych si něco přivydělal. A jak jsem dělal autorádia, nejdřív jsem montoval do aut v takové firmě tady kousek odsaď. A pak jsem dělal pro Makrov, pro servis, jako oprava těch takový ty bílý elektroniky a takových nějakých těch věcí, nebo já nevím, jak se tomu říká vlastně. No a tam jsme se potkali s Jančou ve sboru, když jsem tam vypomáhal, tak tam jsem,
2: sboru.
1: V externím sboru. A tam nás dal dohromady jedna kolegyně, viď, nějak dohromady, tak a už je to v roce 2002 to bylo, tak nějak.
0: No to je krásný.
1: 12. listopadu, to si pamatuju přesně.
0: To si muži většinou nepamatují, ale tak to je
2: hezký. To byl koncert Lucie.
1: Byl koncert Lucie v opeře, to si pamatuju. Protože jsme měli volno a mohli jsme jít na rande.
0: A šli jste zase do státní opery, ne? Na ty
1: ne, jsme do bulharské restaurace.
2: Do bulharské restaurace. No a vlastně já jsem jako Miloše slyšela zpívat za sebou v tom sboru jednou nějak a jsem se otočila a říkala jsem, ježiš, proč zpíváš s takovýmhle hlasem ve sboru? To není možný prostě, no. A tak začalo vlastně potom ještě jakoby další vzdělávání a tak, no.
1: No a pak už, když jsme byli spolu, tak ty už si zpívala nějaký sol a už si zpívala tu třetí dámu a takový ty dostávala vlastně role a říkala, tak pojď zpátky do sboru jakoby a to a třeba ti taky dají nějaký role a takový, no a stalo se, no. Stalo, dostal jsem role a...
0: A už nepředstíráš teda, že zpíváš,
1: teď už se fakt snažím jako nad tím přemýšlet trošku, jako.
0: To je krásný. Jani, a ty jsi měla hned nalajnováno, že budeš zpěvačkou, bylo to tvoje rozhodnutí, hudba v tobě byla od jak živa?
2: Myslím si, že určitě, jako ne, že bych byla jako zpěvačka, zpívala jsem od malička, jako furt, ale chodila jsem třeba na akordeon do Zušky a tak a do sboru a vlastně to pak začalo taky nějak až po střední škole. Já jsem dělala střední pedagogickou školu ve Varech, tam byl karlovarský dívčí sbor, skvělý, který vedl pan Štrunc. A tam,
3: starší,
2: ano, to byl náš třídní. Tam asi tak nějak jsem začala chodit na ten zpěv solovej k paní učitelce Přibylový do Zušky a pak jsem vlastně po tom peďáku udělala přijímačky na konzervatoř a myslela jsem si, že se tam naučím zpívat a budu prostě zpívat. A to byl omyl. Tam jsem se vůbec zpívat nenaučila.
0: Protože zpívat se naučíš jenom u elektriky.
2: Přesně tak. Takže tam jako bylo to tam fajn, jako ta škola, hlavně jsem měla ráda Plzeň a plzeňský divadlo, tam jsem pak zpívala taky ve sboru chvilku, ale naopak jsem skončila na foniatrii a podobně, jako, že jo, to máme
0: to je
2: určitě.
0: Je strašně smutný.
2: Je to smutný.
0: Víte, ta konzervatoř je 6 let.
2: Já jsem právě na to potom už jako trochu zanevřela, na to vzdělávání a hlavně na ty konzervatoře, protože právě mě tam jako zpívat nenaučili.
0: A kdo tě naučil zpívat? Nebo kde ses naučila zpívat?
2: Já prostě si myslím, já jsem pak chodila k panu profesoru Kotoučovi, který mě hodně posunul, prostě zpívala jsem u něj spoustu krásných barokních produkcí, bylo to perfektní. Pak jsem taky chodila vlastně k paní profesorce Bachmanové a myslím si, že ale úplně nejvíc jsem se pak posunula sama, když jsem začala učit.
0: Aha. Vidíš to?
2: Jo, a to jsem si myslela, že jako učit nikdy nebudu a že nechci a tak. A vlastně úplně paradoxně, když jsem pak přemýšlela, jak to těm dětem jako říct, tak jsem chodila se psem prostě na procházky a furt jsem si tak jako dělala nějaké cvičení, vymýšlím pro ně různé takové cvičení. Tak mi to teprve došlo všechno, mi to tak jako secvaklo, co jsem celou tu dobu dělala blbě a že jsem dělala blbě hlavně to, že jsem spoléhala na ostatní. Že jsem pořád jako čekala, že mi ty učitelé, víš, jako že mi udělají ten vzor a že to budu dělat přesně podle nich. A ono to tak vůbec nebylo, že jo. Prostě. Já jsem si na to prostě nakonec musela strašně přijít sama a teprve teď pár let se mi zpívá úplně perfektně a vůbec jako mám pocit konečně, že to mám jako tam, kde to má být, v tom těle zakotvený a to dejchání a takovýhle. No.
0: To je skvělý. Otevřeli jsme celou řadu témat. Já se těším, budeme pokračovat. Pojďme teď si dát nějakou krásnou hudbu, které jste donesli spoustu. My jsme náš dnešní díl otevřeli s Zdeňkem Lukášem a jeho příslovími. To já si pamatuju, když jsem byla na konzervatoři u paní profesorky Šulcový, tak to byl velmi populární cyklus. To zpívalo hodně mých spolužaček. Jsou to písně pro hlubší hlas. Na latinský překlad ze Šalamounovy knihy Přísloví. A my jsme slyšeli v úvodu píseň s názvem Luxuriosa Res. Hrál nám orchestr Atlantis, který řídil Vítězslav Podrazil a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Teď ženský hlas vystřídáme mužským hlasem, ale zůstaneme u nízkého oboru, u hlubšího hlasového oboru. Budeme poslouchat 6. biblickou píseň od Antonína Dvořáka. Zpívá basista Miloš Horák.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla šestá biblická píseň od Antonína Dvořáka. Poslouchali jsme orchestr Atlantis, který řídil Vítězslav Podrazil a zpíval jeden z mých dnešních hostů, basista Miloš Horák. Ten je dnes se mnou ve studiu společně se svou manželkou, mezzosopranistkou Janou Horákovou Levicovou. Zatímco nám zněla píseň, tak my jsme si povídali o tom, že nejlépe se člověku zpívá, když si na to všechno přijde sám, když si to osahá, ale přece jenom my zpíváci se slyšíme vnitřně jinak, než nás slyší někdo ven. Nepotřebujete někdy přeci jenom trošku poradit, ne třeba od učitele, ale od korepetitora, spolupracujete s někým jakoby stálejc, koho si vážíte a jehož rady berete vážně, když vám řekne při nastudovávání třeba nějaké nové role?
1: Samozřejmě korepetitor vlastně to slyší, jak to má znít, i ten hlas, jak má znít, i ta hudba, jak by měla jako bejt, jak fungovat, a to je samozřejmě skvělý. Já třeba hrozně rád dělám, nebo ty si vlastně nejvíc ti pomohl taky, Zdeněk Klauda, že jo?
2: No,
1: prostě, když jste dělali ty,
2: právě s těma písněma.
1: Jo, já třeba teďka hrozně rád, když vlastně často se Šárkou Knížetou od nás, když něco nastudovávám, tak si to přinesu, protože tak jak jsme na podobné vlně, tak jako si to. No a pak si to vlastně hodně s Jančou, pak právě si to jako řekneme, vždycky řekne, hele, tady jak si zpíval, víš, tady to bylo moc takovýhle a takový. Takže jako korepetitorů si vážím jistě a jejich práce a fakt jako nám pomohli vždycky hodně.
2: Nakonec jsme vlastně pracovali s Katkou Bachmanovou.
1: S Katkou Bachmanovou, která vlastně byla korepetitorka vlastně celou dobu.
2: Ano.
1: No. Takže jako jejich práce je podle mě úplně skvělá. Jako když...
0: Takže pro vás, myslím, je výhoda, že partner je z oboru, ne? Vy si hodně probíráte doma
1: hodně,
0: vzájemně.
1: No. Někdy až moc zbytečně.
2: Ne, ale je to jako zábavný. A taky vymýšlíme takový ty různý. My máme totiž ještě taky u nás takový spolek, u nás v Borovici, teda na Mukařově. My bydlíme totiž v Borovici a nad náma je hnedka obec Mukařov a pod tím Mukařovem jsme. A tam máme kostel svatého Vavřince a my tam máme takovou ZPP Vavřinec.
0: ZPP, co to je?
2: Zdejší podnikavá parta Vavřinec.
1: No já někdy říkám zdejší parta pitomců.
2: No, to je náš jako interní název. A je to prostě takový spolek na jakoby záchranu toho kostela a děláme tam právě
1: různý spíš na tu údržbu toho kostela.
2: Údržbu.
1: Jo, jako zachránit úplně nepotřebuje, protože je docela v dobrým stavu nebo slušným stavu. Není to
2: ale
1: úplně...
2: na údržbu, no a taky děláme tam prostě charitativní koncerty a zveme si tam ty kamarády, který prostě máme rádi, Olinku Jelínkovou a Juki Šterejmovou, Kinjo a tak. A děláme to, oni všichni zpívají prostě, že jo, za...
1: Juki je Smetáčková.
0: Smetáčková
1: už není.
0: Už není, to nevadí vůbec.
2: No a prostě, ale jakože vlastně tam ty lidi, ty naši kamarádi takhle zpívají prostě za jídlo a za pití. A myslím si, že tam vždycky vytvoříme krásný program, dramaturgicky si vždycky vymyslí. A to mě hrozně baví dělat takhle různě ty programy a různý to.
0: Ale myslím si, že autoři nebyli moc jako vstřícní, co se týká dvojice, vždycky bas, mezzo, soprán.
1: Ne.
0: Měli jste spolu někdy vztah na jevišti?
2: Měli třeba ve Figarce.
1: Matka a syn.
0: No jasně.
1: Matka a syn.
2: Musím, to nás jako hodně bavilo, musím říct. To byla jako velká sranda,
1: no,
2: že jo?
1: Když jsem zjistil, že je to moje máma.
0: Mio madre.
1: Mio madre.
2: Jo,
1: a Honza to... Šťáva byl můj táta ještě.
0: Jo, padre.
2: Jako to bylo krásný. To
1: jo, myslím, to bylo
0: mě pak napadla ještě vlastně Carmen s Kamiliem. Tam se taky žil trošku
1: něco. To jsme měli vztah. Na Krumlově, na Otáčku jsme dělali.
2: No, to bylo krásný.
1: No pak Elvíra Leporelo, my jsme měli ošahávací vztah.
2: No, mnoho let jsme dělali spolu.
0: Dovolil jsi víc, když
1: jsi mohl? Ano, dovolil jsem si více.
2: No a potom jsme dělali Lazebníka taky ještě, že jo?
1: A Lazebníka to byl jako, že jo, opatrovník a jeho svěřenkyně, nebo jak se to v tom říká, že
0: jo? Jak to pak máš s těma alternacema? Když Jana měla alternaci a na Janu si mohl dovolit víc, ale přišla alternace, tak jsi musel měnit herecký výraz?
1: Ano, uberu. Jemně, decentně uberu.
0: To je krásný. Jste oba dva nižší hlasy, přesto zvednete někdy hlas na toho druhého?
1: Já v životě ne.
2: Já si myslím, že asi ne.
1: Ne, jako vyloženě zvednu, někdy si zanadávám všeobecně, tak jako doma. A nebo něco řeknu jako důrazně, ale jako opravdu jako neřvu. Ale řeknu tak jako důrazně, Anča mi řekne, tak na mě neřvi. Protože vlastně není zvyklá na to, že něco jako tak jako... A jinak jsme celkem asi v pohodě. My vždycky, když máme nějaký problém, chvilku mlčíme a pak si to řekneme. Většinou.
2: Ne, ale třeba někdy máme problém, když chceme zpívat nějaký dvojhlas, jakože lidovku dvojhlas.
1: No to je problém.
2: Tak to prostě zásadně Miloš musí zpívat první hlas.
1: No.
0: Jak to?
1: protože jsem celý život byl zvyklý v hospodě sedět u kytary, hrát tu kytaru a držet ten první hlas s tou kytarou, protože když jsem začal zpívat druhý, tak všichni začali zpívat se mnou ten druhý. Takže jsem nikdy ten druhý hlas vlastně nezačal zpívat a naučil jsem se zpívat jenom ten první hlas a ne, jako je to jenom o praxi v podstatě. No, je to, já vlastně zpívám, buď zpívám tu basovou linku, kde furt bručím někde, jakoby to, když je nějak, jak se zpívá jako ta basová, a když máme zpívat regulární dvojhlas spolu, tak musí Janča, aby to bylo, když takhle, když to má být, když to má být narychlo a taková improvizace, vždycky musí Janča teda.
2: To vždycky bručím strašně.
0: Ta schopnější, přiznejme si to, že...
1: Ano, ta schopnější, ano. Já to říkám všude. Taky jediný muzikant mezi náma je Janča, že jo?
0: Je to krásný, pojďme si opět pustit nějakou hudbu. Teď budeme mít ženské podání. Máme tu Josefa Haydna, jeho Stabat Mater a altové solo v podání mého dnešního hosta, mezzosopranistky Jany Horákové-Levicové.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám doznělo altové solo ze Stabat Mater od Josefa Haydna. Stanislav Vavřínek řídil Czech Virtuosi a Český akademický sbor a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Vy, mně přijde, že všechno děláte společně, to je nádhera. Máte i společné koníčky, nebo v tomhle máte každý ten svůj?
1: No, já myslím, že i koníčky máme skoro společně. Tak já vždycky se pro něco natchnu, Janča to začne dělat se mnou.
0: Musí, vlastně. Veď.
2: Ale Spartana, třeba Spartana.
1: Spartana, no. To
0: Spartana. Prosím tě, Miloši, o tom mi pohovoř. No, to ty fakt běháš ty šílený závody.
1: Teď už ne, teď už jsem z toho dost jako vypad. V rámci takhle.
0: Promiň, co to je vlastně Spartan?
1: Spartan Race je vlastně jako extrémní překážkový závod, vlastně něco jako Gladiator Race, i když ty se podle mě odvinuli z toho. Prostě jsou to extrémní překážkový závody.
0: Co v tom všechno je?
1: Běh je základ, podle mě vždycky.
0: Ale není to asi moc rovinka, viď?
1: Ideálně kopec, protože vlastně ten Spartan je, pro mě je Spartan dost jako filozofie. Dneska podle mě ten Spartan Race, ten závod je trošičku biznis. Jo, a když můžu, už si to můžu dovolit jako skritizovat trochu, jedná se o to dostat tam co nejvíc lidí, aby co nejvíc lidí zaplatilo, podle mě teďka. Určitě. Já jsem to bral v těch začátcích jako to, že Spartan učí lidi, jak bych to řekl, vypočít z ty komfortní zóny. A nejenom jako vybočit, dneska si řekne, vybočil jsem z komfortní zóny, vlez jsem do bahna. Dobře, v pohodě. Ale to není ten problém. Ten problém je, že vlastně člověk jako se snaží, jako vlastně v dnešní době jsou lidi rozhozený, že mají blbý kafe, nebo že tady mají hnusný kafe, no to je hrozný. A nebo já jsem si ráno kafe nedal, já jsem si nedal tohle. A jsou z toho zničený, nebo nemají sprchu, nebo ale to, je, no, to jsou i blbosti, nebo nemají Wi-Fi, nebo nemají nabitý mobil, nebo něco. A lidi jsou z toho koliká jako opravdu rozhozený. A to už je absolutní extrém. No a vlastně lidem chybí důvod překonávat nějaké překážky. Vlastně nepřekonávají. Nikdo dneska, málo kdo překonává reální překážky dobře. V práci, někdo jako finanční překážky. Samozřejmě to jsou jako věci dobrý, ale žádná překážka není jako o fyzickém nebo nějaký takový jako, nebo je to, ale samozřejmě prostě takhle. Ty překážky jsou nastaveny dneska jinak. A tenhle ten celý ten spartanista filozofie se mi líbila v tom, že člověk natrénuje to, aby dokázal běžet co nejdál, ideálně co nejvíc kopce, samozřejmě buď se některý se neběhají, chodějí se třeba, dej se, ale prostě co nejrychleji se zvládnou a pak a je to komplexní, je tam trénování vlastně paměti, je tam, že si musí zapamatovat nějakou kombinaci čísel a na konci závodu jich říct.
2: Pak tam
1: zbalanční cvičení, jsou tam silový cvičení, se zvedají různý jako šplhání, ručkování, všechny možný opičárny, což třeba Gladiator Race má ještě jako vyšperkovaný Predator Race a tyhle ty jsou vymakaný, takže tam už opravdu člověk je skoro v opice, aby to prostě jako celý přelez, což není přímý fyzický.
2: Oplazení v bahně a takové. No,
0: to jsem se chtěla zeptat, to bahno.
1: Voda, bahno, jako všechno. Jako, no první, co vám udělají, že na začátku vlídnete do bahna, už jste celý zbytek závodu v bahně. A opatlaná bahnem, že a pak spod bahna šplhat na tom laně, který klouže od toho bahna.
2: Je to
1: a je to takové, jako je to udělaný tak. A do toho tam bylo za každou nesplněnou překážku bylo 30 angličáků udělat. To jsou, že jo, takový ty výskok,
2: klik. Jsem netušila, kolik angličáků dokáže udělat v jednom dni.
1: Ano, když jsem dělal Ultra Beast, který byl v Liberci na Ještědu, vlastně můj nejtěžší Spartan byl Ultra Beast, což je skoro vlastně nejtěžší, je to nejtěžší spartanský závod. A ten byl na Ještědu a to bylo 55 kilometrů. A 3200 metrů převýšení, jako na Ještědu, takže to se tam furt jako kolem Ještědu a tak.
0: A v tom jsou všechny tyhle cviky.
1: A v tom jsou tyhle všechny cviky a bohužel se mi nepovedly ani třeba cviky jako hod oštěpem, což jsou vlastně věci, které normálně člověk jako umí, ale tam nějak zafungoval psychika, tak jeden hod oštěpem nevyšel, jeden balanc nevyšel, do toho pak samozřejmě ručkování, některý typy ručkování, který jsem věděl, že neudělám, multiring a nějaký ten twister a takový, tak to jsem věděl, že nikdy neudělám. Nakonec toho bylo ještě 350 nebo 320 angličáků k tomu všemu. A to byl můj nejtěžší závod asi jakoby, no. A vlastně od té doby už jsem se pak účastnil jenom takových těch lehčích závodů. Začal jsem trénovat děti v tomhle tom, i když ty děti jsou teď jako spíš takový.
2: Ale
1: jenom jako,
2: se tě říct, že zjistíš, že opravdu jako vydržíš daleko víc, než
1: si člověk myslí.
2: Jako, to je prostě perfektní tohleto.
1: A Janča se mnou absolvovala, ty základní závody se mnou absolvovala asi
0: jako
1: 3 nebo 4.
0: Já taky prošla.
2: Jako běhání úplně nemusím, ale prošla jsem tím. Měla jsem ráda ty překážky, to vzdělávání.
1: Ty 5-kilometrový, 5-6 kiláků.
2: Nebo třeba zimní gladiátor, když nám zamrzly ty kaničky.
1: No byli jsme na Slovensku, ve slovenském ráji na gladiátoru, že jo? A ve slovenském ráji a tam jsme vyběhli a první, co nás nahnali do vody a bylo asi minus 10, že jo. Takže jako teda po kolena jenom, jako do potoka. No a pak během toho závodu nám zamrzly ty kaničky, že jo. Prostě,
2: co takže to vařeš, ale už máš.
1: Takže pak jsme to tak jako sundávali, tak nám to šlo sundat, ale byli tam lidi, kteří si rozstříhávali kaničky z bod, prostě, že jim to zamrzlo celý úplně tam.
2: Jo, jako bylo to hrozně dobrý.
1: A pak jsme si udělali ale hezký večer. Potom
2: se umíme odměnit.
1: Jo, to takže jako po závodu jsme jeli, do Slezský dům, do Vysokých Tater jsme jeli a tam jsme si udělali, jako, že jsme si tam dali relax a takový, jako to, takže jo. To bylo dobrý.
0: Jak dlouho to trvá tenhle závod? To je několik hodin, ne?
1: No, já, jelikož jsem takovej na tyhle ty hodně dlouhý jsem byl, tak já jsem to měl, abych si za 11 hodin, ten nejdelší, jako ten, co byl asi tak nějak to, 11.
0: A mezi tím se můžeš třeba najíst, napít, nebo
1: vůbec? Jo, to se dá občerstvovat, jako tam jsou takhle, u těch Spartanů jsou jako striktně, že byli dvakrát, jsem se mohl dostat do takového svého jakoby
0: zázemí,
1: kde si člověk má připravený pytlík s věcma, který jako potřebuje.
0: Na záchod?
1: No v průběhu v lese nebo v takových těch některých místech jsou i kadibutky, jaký ty tojky jsou tam, ale jinak jako v lese nebo někde prostě, to, takže to je to nejmenší, jako, a hlavně člověk, když sní všechny ty možný ty věci, které ho podporují, že tak občas to prožene, ale já jsem třeba musím říct, že to jsem měl jako vychytaný Spartan Ultra, jsem měl vychytaný stravování, že jsem s tím neměl vůbec žádný problémy. A asi čtvrt roku předtím jsem byl třeba vegetarián, jako úplně, abych nevzatěžoval ten žaludek tím masem. A fakt to fungovalo, že s tím jsem fakt problém neměl, jako s tyhle věcma, no. Ale jinak s tím mám problémy, jako když jsou těžší závody, jak ta člověka to, no.
2: No. A ty si vlastně začal říkat to s těma dětma, že jsme
1: začali... Jo, začali jsme trénovat děti, no, jako s ty Spartany a vlastně už teďka už nemám, mám jednu ambici, kterou bych se, teď mi bude 50 a chtěl bych jako si splnit jednu věc a dát Beskydskou sedmičku, což je asi 105 kilometrů v horách nebo kolem 100 kilometrů, ale dřív jsem měl běžeckou ambici, teď už mi stačí chodecká, jako rychle to dát, jakoby, v tom limitu, co je, a dát si to, jakoby, no.
0: Dá se to natrénovat, trénuješ na to?
1: Dá se to, ale právě, že mám problém s tím, že teď třeba tohleto období, co bylo, jako teď ten půl rok byl, to se nedal, jako když jsem v Ostravě, chodím na Lysou, to je jasný.
0: Jo, jasný.
1: Po zkoušce vždycky chodím na Lysou, furt, jako tam jsem pořád. A já šlapu Lysou, nebo Pustevny, nebo když je léto, tak Smrk, nebo tak, to jako jo. Ale vlastně jinak jako netrénuju, no, jakoby teďka moc netrénuju, teďka právě je to horší, že, ale teď už zase je volnějc, tak už zase to bude.
0: Dobře,
1: lepší,
0: tak to byl koníček dohromady, máte nějaký family friendly koníček, nebo relax, jak vlastně odpočíváte? Dokážete vypnout a odpočívat?
1: Ale jo.
2: No a s tím cestováním teď my máme dodávku, vlastně přestavěnou jako na obytnou. Ano. A hrozně nás baví ty cesty společný a vlastně se synem a se psem a tak.
1: Syna už to tolik zas nebaví.
0: Tak kolik je synovi?
1: 15.
0: Jasně, no, tak to máme stejný, no.
1: Baví to, psa to baví vlastně. Nás to hrozně baví.
0: A ten
1: baví.
0: Jsi neříká, veď?
1: Ano. A my máme v plánu Norsko vlastně na 5 neděl.
2: Na celý prázdniny.
0: Na prázdniny
1: jako no, odmít sem veškerou práci jako v létě a máme to jako naplánovaný, ale syn se z toho trošku hroutí, říká, jako já bych tam chtěl, ale na tak dlouho.
2: A říkal, to zase budou samý kopce.
1: Říkal, to zase budou samý kopce. Já jsem říkal, no už mám vymyšlený nějaký. Ne.
2: To je nejvyšší horu, že jo?
1: Ano, tak jasně, jako, nejvíc, no. Že tam všechno musí být, no.
0: To je nádhera.
1: No. A tam bych chtěl trénovat ještě jako to dorazit, to jestli se mi podaří na tu Beskydskou sedmičku a uvidím, jak na tom budu a pak, protože se přihlásit zatím, už to je všechno prodaný, ale prej těsně před startem se dají koupit startovní ještě.
0: A to je někdy na podzim, Beskydská
1: sedmička?
0: To je
1: konec srpna úplně. Mm-hmm. A tam mám problém trošku v divadle, protože tam samozřejmě všichni jsme ve všem a jasně. Je tam problém se zkouškama, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale když to nedopadne letos, tak příští rok už si to nahlásím v tom divadle už rok předem a prostě dát to musím v těch 50.
0: Ty jsi zaměstnaný v Národním divadle.
1: Zaměstnaný, no, takže to.
2: Ty tak. Jsi vlastně, pardon, promiň, ty jsi vlastně ke 40 nám, nebo tak jsi šel na ten ještě, nebo běžel?
1: No, tak nějak, když bylo, no, to by bylo 45. To bylo 45.
2: No nic, to jenom tak nemá.
0: To jsou hezké dárky. No. A tak zase ani to máš takový levný docela, ne? Řekneš, Miloši, tady máš dárek, běž na ještě.
1: Ne, to bylo furt, potřebuji nový boty na běhání.
0: Dovolím ti běžet na ještě.
2: Ne, ale víš co, víš, kolik má bot na běhání.
1: Už ne, už to je všechno, oni vždycky se pak jako zničejí, takže ty boty jako jsou, ale jsou v podstatě nepoužitelné, takže nosím na zahradu a můžu si vybírat, který chci na zahradu. Že?
0: Dobře, tak Miloš teď hodně povídal, vzal si solo, ale Jani, přichází teď tvá chvíle, pojďme od bot na chvíli k hudbě. Je tu altová árie z díla Ezio Christofa Willibalda Glucka. Posloucháme Prague Symphony Orchestra, který řídí Jiří Petrdlík. Zpívá můj dnešní host, mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová.

0: Na Radio Klasik Praha zněla altová árie z díla s názvem Ezio od Christofa Willibalda Glucka. Poslouchali jsme nahrávku Prague Symphony Orchestra, který řídil Jiří Petrdlík a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Jani Miloši, vy jste mě povídali, že je před vámi nějaká serva padrona, nějaká akce, na kterou můžete pozvat i naše posluchače. Co to bude?
1: No, nevím, jestli všechny posluchače, protože to je v malinkým divadle. To je v divadle v Hradišti.
0: Tak, tak budete reprízovat, ne?
1: No, budeme se snažit.
0: Snad, no.
1: Máme mi 3 reprízy, že jo? U nás Hradišti, Mnichově Hradiště na zámku, aha, tam je klasicistní divadlo, takový malý divadlo. Maximálně asi pro 80 lidí. Tak chceme udělat jako 3 představení. A je to, ty víš, kdy to je, já nevím, kdy to je.
2: Je to 17. 18. října.
1: Října. Mm-hmm. A je to, ale je to serva vlastně, takže tam jsme u toho sopránu, protože serva vlastně je pro soprán.
0: Ano.
1: Takže tam se Janče vrací k tomu sopránu. Ale ona
2: Tak je to serva padrona a je to v českém překladu od Jarka Nohavice.
1: Jasně, který to přeložil pro nás. Jako vlastně
0: vyloženě pro vás.
1: Jenom pro nás dva vlastně to udělal.
0: Wow, to je krásný.
1: No, my jsme, jak jsme spolu dělali, my takový ty lazebníky v Ostravě.
0: Ano, ano, jasně, Kozifan, tu
1: tebe. A potom
2: jsme dělali takový krásný program, to byl Bo Mozart. A to byly právě árie od Mozarta a od Rossiniho v překladu Jarka. A byl to takový krásný program.
1: A Jura Krhut,
2: který teďka píše vlastně se Štěpánem Kozubem krásné písničky, tak tam dělal Mozarta. A Jarek to doplnil, že jo, ještě taky něco tam taky zpíval a prostě samozřejmě to uváděl a takový a bylo to
1: hrozně
2: svašinete, byl to opravdu perfektní program, krásný, akorát, že nám to zaříz covid.
1: Potom celý. No, měli jsme v Praze už koncert.
0: A už se to pak nerozjelo.
2: A pak nám právě Jarek říkal po nějaký době, říkal, tak co, uděláme zase nějaký Bo Mozart, nebo máte nějaký nápad? A Miloš mu právě řekl, že má tu servu.
1: Jsem dělal zrovna s Floreou, jsem dělal servu v Nových Hradech, jak na
2: zámku. A říkal, že je škoda, že vlastně tomu ty lidi nerozumějí, že musí číst.
1: Že to je konverzačka.
0: Ano, no jasně.
2: No. A tak vlastně Jarek se pak natchnul.
1: On říkal, počkej, pošli mi to. A než dojel z toho koncertu domů, jak si to pustil a ráno už mi psal, to je dobrý, to uděláme.
0: Skvěle.
1: Takže to, no. Takže,
0: a jak pak to bude vypadat? Tam budete jenom vy dva, nějaký orchestřík, nebo to máte s klavírem, jak to bude?
2: Ne, bude komorní orchestr, čembalo, dirigent normálně, prostě produkce to.
1: A ve Spone bude,
2: to je němý sluha, bude...
1: To no, Eliáš, to jmenuje, Anton Eliáš, on udělá u nás výborný mim, prostě artista, všechno, on už to se mnou dělal vlastně, jsme dělali inscenaci, kterou dělá Magdalena Švecová.
2: Která to bude taky režírovat.
1: A vlastně to bude taky režírovat. Co uděláme s ní, takový jakoby, nebude to recyklát, bude to jiný, protože vlastně ten překlad je pak trošku jiný, že jo, tak
2: překlad
1: to musí jinak,
2: jiný. Jako. A je hrozně vtipný ten překlad, moc pěkný, opravdu.
1: A vlastně chceme, aby to bylo všechno parta lidí, kamarádů, s kterýma se přitom pobavíme a bude to tak, jako bude to
2: prostě. To je úplně nejlepší, že jo, když
0: to ideál,
2: si můžeš pozvat lidi, s kterýma chceš bejt a je tam taková ta tvůrčí atmosféra a pohodová. Nikdo nic nehrotí a nedělá žádný stresy. Jako
1: přesně, no, takže chceme, aby to proběhlo v pohodě, bylo to příjemný a ty lidi se pobavili vlastně.
2: Takže tím to všechny zveme, teda na naše.
0: Takže Mnichovo Hradiště v říjnu, La Serva Padrona a Horákovi v hlavní roli. To je krásný. Já bohužel musím říct, že náš rozhovor se blíží ke konci, nebo vlastně už jsme na konci. Ovšem, na konci zazní velmi originální skladba, kterou by určitě nikdo nečekal, protože Miloši, ty zpíváš v progresivně rockové kapele, dalo by se to tak říct.
1: Ano.
0: Je to kapela A While?
1: Ano, je to kapela A While, ona to vzniklo z původního toho Na chvíli, to byla taková kapela folková dřív.
0: Aha.
1: Tohle vlastně má trošku ten folkovej nádech.
0: Je to folkovej nádech, ano.
1: A kluci si mě vlastně, to vlastně ten kytarista a skladatel je Karel Pěnkava ze sboru ze Státní opery a tam jsme se vlastně znali. On mě tam přijímal kdysi v roce 98 do sboru, vlastně byl v umělecký radě. A jednou jsme se prostě takhle bavili a on říkal, že schání zpěváka. Já jsem řekl, jo, tak hele, tak klidně, já s vámi budu zpívat, už jsem vás slyšel někde, to je docela jako dobrý. A on říkal, tak jo, tak mi přines písničky a na jednu zkoušku jsme hráli na nějakém koncertě. A musím říct, že to je fakt složitá muzika. Tohle zrovna, co pouštíme, ne, ale jinak to byly nervy trošku. A od té doby s nima jsem už vlastně 4 roky teďka a baví mě to s klukama. Je to takový náš jako prostě jenom takový relax vlastně taky.
0: Je to
1: jako,
0: takový tvůj výlet úplně někam
1: jinam. Výlet někam jinam, vlastně návrat ke kořenům, protože vlastně jasně, jsem původně myslel, že tohle budu zpívat jako úplně.
0: A jenom zpíváš nebo i hraješ na kytaru?
1: Občas hraju na kytaru.
0: Tak jsi zase u té elektriky,
1: veď? Ale na akustickou kytaru, připojenou do elektriky. A na akustickou kytaru a jako jenom takový ty doprovody, takový jenom ty a vlastně backlighty a vlastně ještě navíc, jako když to není moc složitý a když nespívám, protože tam...
0: Takže no tak jsi chlap, ty se můžeš soustředit jenom na jednu věc, že jo?
1: Takže ty věci, co teďka uslyšíte, tam vlastně tam já ty nahrávce nehraju teda, to si nahrál Karel všecko sám, ale když to hrajem na koncertech, tak tu doprovodnou kytaru hraju já, ale až když přestanu zpívat.
0: Jo, tak... Takže my se s dnešním dílem rozloučíme písní Jabloň, kterou nám zahraje kapela A While. Na Radiu Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Mými dnešními hosty byli Miloš Horák a Jana Levicová-Horáková. Já vám moc děkuji, že jste přišli, bylo to báječné.
2: Děkujeme za pozvání, děkujeme.
0: A s vámi se loučí od mikrofonu Mirka Časarová.

0: Na osobní notu.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
3: Koncert bez smokingu vám přináší
2: Klasik Praha.
4: Dnes večer nás čeká setkání s hudbou italského skladatele a muzikologa, významného představitele hudebního neoklasicismu Ottorina Respighiho. Respighiho otec, hudební učitel, naučil svého syna hře na housle a klavír. Ottorino pak pokračoval ve studiu hry na housle u Frederica Sarty na hudebním liceu v Bologni a také studoval skladbu u Giuseppa Martucciho a hudebního historika Luigi Torchiho. Poté působil jako první houslista v orchestru Petrohradské opery a krátce tu studoval skladbu u Nikolaje Rimského-Korsakova. V Berlíně pak studoval hru na housle a skladbu u Maxe Brucha a v téže době podnikl také několik cest do New Yorku. V pozdějších letech se stal profesorem skladby na konzervatoři svaté Cecílie v Římě, kde působil až do své smrti a na krátkou dobu se stal jejím ředitelem. Respighi byl také muzikolog, hluboce oddaný studiu italské hudby 16. a 17. století a zasloužil se o publikování a provedení skladeb Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho či Benedetta Marcella. Ve svých vlastních skladbách kombinuje hudební romantismus 19. století s předklasickými hudebními formami renesance a baroka. Mezi jeho nejznámější skladby patří především tři symfonické básně, souhrně zvané Římská trilogie, které se řadí mezi klasický orchestrální repertoár. My si dnes večer poslechneme jeho koncert pro klavír a orchestr a-moll, dále pak burlesku pro klavír a orchestr a fantazii Slava. Klavírní part v těchto skladbách bude hrát Konstantin Ščerbakov, kterého doprovodí symfonický orchestr Slovenského rozhlasu. Řídí Howard Griffiths. Přeji vám tedy ničím nerušený poslech a krásný hudební zážitek.
2: Koncert bez smokingu
3: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Vážení posluchači, Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl. Dnes jsem připravil seznámení se třemi koncertíny pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Skladatel se narodil roku 1876 v Benátkách italské matce a německému otci. V křestním listu byl zapsán jako Hermann Friedrich Wolf. Jméno Friedrich později vypustil, Hermana změnil na italskou podobu Ermano a aby jeho příjmení nepůsobilo v italském prostředí příliš cizorodě, připojil k němu v 19 letech rodné jméno matky, stal se z něho Wolf Ferrari. Jeho otec August Wolf byl respektovaným malířem, vynikl zvláště jako kopista benátských malířů 16. století. Přestože syn projevoval hudební talent od mládí, chtěl být po otcově vzoru také malířem. Studoval malířství v Římě a v Mnichově a teprve tam se rozhodl, že svou hudební hřivnu nenechá zakrnět a zapsal se na Mnichovskou konzervatoř. Školu sice nedokončil, ale po návratu do Benátek přijal místo sbormistra a začal komponovat. Krátce poté se stal profesorem skladby a po několika letech i ředitelem Benátské konzervatoře. Jeho první opera Cenerentola, Popelka, byla uvedena roku 1900 v Benátkách, tomu bylo 24 let. Na náročné benátské publikum jeho debut moc nezapůsobil, ale následná premiéra v Brémách se setkala s velkým úspěchem. Wolf Ferrari si z toho vzal ponaučení. Od té doby využíval své napůl německé kořeny a opery uváděl vždy nejdříve v Německu. Když se tam setkali s úspěchem, pak byly jako osvědčené tituly mnohem lépe přijímány i v Itálii. Nebyl žádným hudebním novátorem. Mohli bychom ho označit spíše za eklektika, ale pro opery vybíral veselé či pohádkové náměty, například podle Karla Goldonyho, Moliéra nebo Charlese Perrolta. Díky tomu byly jeho opery velmi oblíbené. Do první světové války patřily mezi nejhranější na světě. Světová válka ho jako polovičního Itala a polovičního Němce velmi poznamenala, protože tyto dva státy se ocitly na opačných stranách fronty. Wolf Ferrari se proto uchýlil do neutrálního Švýcarska a celková neblahá situace se promítla i do jeho díla, v němž se začalo objevovat více melancholických i dramatických poloh. V roce 1939 se stal profesorem kompozice v Salzburku a pak se vrátil do rodných Benátek, kde zemřel v roce 1948 ve 72 letech. Na CD, které vám dnes chci představit, je skladatelova tvorba koncertní, díla z pozdního tvůrčího období let 1932 až 1947. Jedná se o tři koncertína pro komorní orchestr s různými sólovými dechovými nástroji – hobojem, fagotem a anglickým rohem. Všechny tři skladby mají čtyři věty a shodnou strukturu – pomalý úvod, svižné skerco, lyrickou pomalou větu a elegantně hybné finále. Všechna tři díla jsou příjemně odlehčená, vzdušná a transparentní, zakořeněná v neoklasicistní tradici. Nahrávku pořídil Orchestra Sinfonica di Roma a dirigoval Francesco La Vecchia. Nejstarší skladbou na CD je hobojové koncertino A dur opus 15 s názvem Idilio, Idyla, které vzniklo roku 1932. Je to velmi oblíbená skladba, a to jak pro interprety, tak i pro posluchače. Pro úvodní větu je charakteristický synkopovaný rytmus. Po druhé skercové větě si pak poslechneme až závěrečné rondo, hudbu vyloženě veselou. Hraje Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco La Vecchia, solistou na hoboji je Andrea Tenaglia.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes jsou tématem tři koncertína pro sólové dechové nástroje a komorní orchestr od Ermana Wolf Ferrariho. Poslouchali jsme idylio, idylu, pro hoboj hrál hoboista Andrea Tenalia. Rok po hobojovém koncertínu, tedy roku 1933, vznikla suita koncertino pro fagot F-dur opus 16. Umožňuje nám seznámit se s různými výrazovými možnostmi tohoto nástroje. Druhá věta je nadepsána strimpelata, v překladu vybrnkaná. Smyčcové nástroje používají pizzicato a fagot tento styl v interpretaci také napodobuje. Navazující třetí věta poskytuje kontrast a ukazuje romantickou polohu fagotu v zasněném kantábile. Solistou na fagot je Giuseppe Ciabocchi, doprovází Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco Lavecchia.

Fagotista Giuseppe Ciabocchi přednesl druhou a třetí větu ze svity Koncertina F-dur od Ermana Wolf Ferrariho. Na všech jeho třech koncertínech je velmi výrazně poznat, že tento autor byl rozeným operním skladatelem. Solové nástroje zde především zpívají, melodie jsou zde vedeny téměř vokálně. Platí to i pro koncertino As dur pro anglický roh, opus 34, z roku 1947. Je to dílo vyrovnané, nálada je poklidně optimistická a krásný zvuk anglického rohu probouzí až pastorální atmosféru. První větou je hravé preludium. Druhou větou je capriccio, což v překladu znamená rozmar, vrtoch, své vole. Capriccia bývají skladby živé. Tato věta začíná a končí až dramaticky vyostřeným tématem, do něhož je ale doprostřed vložena kontrastně melancholická pasáž. Po třetí zpěvné a mírně nostalgické větě adagio uzavírá koncertino finále, bezstarostné, hravé a radostné, ale s dramatičtější střední částí. Toto koncertino je opravdový hudební klenot. Na anglický roh hraje William Morricone, orchestra Sinfonica di Roma diriguje Francesco La Vecchia.

0: Vyslechli jsme koncertino a sdur pro anglický roh opus 34. Solistou byl William Morricone, Orchestra Sinfonica di Roma dirigoval Francesco La Vecchia. Tím pro dnešek končí pořad Švédský stůl, jenž přinesl tři koncertina pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Pořad pro vás připravil Stanislav Předota. Mějte se krásně, těším se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Ladíte Klasik Praha.